0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
0: Autokoutek.
3: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
4: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi ch

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si je

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato Della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato Della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz. Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.

0: Rádio Kontakt.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
0: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.

0: Ahoj holky, taky jdete na casting?
1: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
0: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
2: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
2: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
7: Tisku levně CZ.
8: Náplně hned.

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
1: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.

0: Just ten rock. Festival, který stojí za to prožít. Vašo Patejdl Original Band, Těla, Motor Band, Street 69, Rockset Tribute, Kabát Revival Varnsdorf a mnoho dalších. Městy Zásada 22. srpna. Lístky v předprodeji na zastenrock.cz. Těšíme se na vás.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s Myšína.
4: Náplně hned.
5: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
6: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
7: Knihovna Maitreya.
8: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tak šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
11: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.

0: Rádio Kontakt.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: vždycky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
2: tiskulevně.cz. Náplně hned.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady CZ. 28. a 29. srpna Hrad Bezděz u Mátáče.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindl X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě Bezděz u Mátáče za podpory Hitrádia Kontakt.
6: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: On air.
2: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko si dnes připomíná 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Invaze v čele se sovětskou armádou začala v noci na 21. srpna 1968. Už během prvního dne zemřeli desítky obyvatel Československa. Pětní akce se dnes uskuteční v Praze, Brně, Olomouci a dalších městech. Německo zasáhly silné bouřky a dvě potvrzená tornáda. V Hesensku poničilo tornádo zhruba 60 domů, další řádilo v Braniborsku. Bouře si vyžádali také dva lidské životy. Silný vítr.

0: zimní srážky. Na severu Čech bude dopoledne ještě většinou polojasno, postupně se ale bude zatahovat a k večeru pak čekáme na většině území déšť, vyskytnout se můžou i silné bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je pátek, konečně dobré ránko, 2 minuty po 6. S vámi my tři, čau Jasmin.
2: Krásný pátek.
1: Nazdar Dave.
3: Ahoj, krásné páteční ráno.
2: Čau Michale.
1: Ahoj, tady Michal. Tak vám přejeme krásné ráno, doufáme, že máte taky takovou radost, že už je páteček, pokud se vás týká teda volný víkend, no a muziku nachystanou máme Miley Cyrus, tím to celé odstartujeme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: 8 minut po 6. si dáváte páteční Hitrádio. Krásné ránko, šampioni. Nám třem se včera povedla naprosto unikátní věc, která se stala vlastně úplně poprvé za tu dobu, co tady ráno vysíláme, a to, že jsme se potkali na jedné akci.
1: Já jsem vás nepotkala teda,
0: no,
1: ale...
0: My jsme tě viděli, proč se o tom bavím, jo? Včera byl totiž, byla akce City Picnic, akce Hitrádia, a my jsme tam byli s Davidem jako hosté se podívat, dali jsme si něco dobrýho, nějaký gyros, no ale hlavně jsme se přišli podívat na tebe a poslechnout si tě, protože, dámy a pánové, Jasmin si včera střihla duet s Mirajem a to song vzpomeneš si.
1: No.
0: Jaký to bylo?
1: Jaký to bylo?
2: Dneska už si na to ani nespomenem.
1: Ne, hele, byl to dost punk, což mě jakožto starý šprcce nedělá moc dobře. On mi včera v 6 ráno napsal teda, že nezaspíváme si to spolu, a já jakože, no, dobře. No a on napsal zároveň, nebudu na Instagramu, takže pak doladíme, když tak na místě. Jenže na to místo přijel pozdě, takže nebyla ani zvukovka. My si zkusili asi tak čtvrtinu songu v backstage. A ještě předtím za mnou přišel nějaký klučina od něj a říká, jo a hele, ať nejseš překvapená, on to Miraj hraje naživo úplně jinak a v jiný tónině. A říkám, jo, no tak mu řekni, že to bude hrát normálně, protože já bych vůbec jako nevěděla, ale zvládli jsme to a byl to hezký pocit tam vlastně stát takhle s klukama.
0: My jsme tě s Davidem podporovali. Musím
2: se nalechnout. To byla to těžká role nahradit Evu Farnou, no.
1: To je jasný, no.
0: No, my jsme si tomu dali něco dobrýho k jídlu teda, jo, takhle jsme tě podporovali, dali jsme si tam nějaký nealko, ale hlavně, co se taky stalo, ono se tam stalo víc věcí, my odcházíme s Davidem a najednou jsem potkal člověka, co vysílá ranní show na jiném rádiu 6 až 9.
2: Konkurenčním rádiu.
0: Tak jsme se začali bavit o práci, o rádiu, hrozně milý člověk, a říkám mu, hele, já bych si vás někdy poslechala, a nemůžu, já jsem zrovna v tu dobu v práci, jako jo. Takže vlastně včera se stalo tak jako víc hezkých věcí, jo, takže mě hlavně bavilo, že jsme teda byli konečně my tři na jednom místě, jo. A stejně jsem to za Davida musel zaplatit, no. Pojďme na muziku. Divoký byl pocit, 6 hodin, 11 minut, Hit Radio, hezké ráno.
3: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se, legni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Takhle parádně vám hraje páteční Hit Radio, 6 hodin 16 minut. David Guetta, Terry Swims, Tones and I. To je jako my tři tady, Michal Espin, David, hezké ráno.
1: Važme si toho, co máme, to si pojďme říct, protože dneska je to přesně 58 let, co se Češi probudili do okupovaného Československa. Jo? Kluci z Moskvy si tehdy řekli, že pražský jaro se jim trošičku vymyká z rukou, že by bylo potřeba přitáhnout šrouby, a tak v noci z 20. na 21. srpna 68 přijeli tanky. A myslím si, že jsou věci, na kterých by se nemělo zapomínat, a jsou věci, o kterých by se mělo mluvit, a tohle je teda rozhodně jedna z nich. A pokud někdo třeba neví a chtěl by si dát trošku instruktážní materiál, tak můžem doporučit třeba Pelíšky, Rebely, jo.
0: To je fakt, nicméně většina z nás tuhle dobu nezažila, ale mně přijde, možná to máte podobně z těch rodinných vyprávění, že mám pocit, že babička tenkrát jako osobně zastavila tank zamařovačkama s cukrukama, jo. Jo, víš. Jako, takhle, my to nechceme samozřejmě zlehčovat, ale jako vyprávějí se o tom různý věci, nezažili jsme to, ale mně to přijde taky, že to je tak vlastně taková paralela, skvělá paralela na nezvanou návštěvu. Když prostě ti přijde domů někdo, koho opravdu nečekáš, jo, tak to jsme asi zažili každý z nás. No, nicméně, co bude okupovat éter za malou chvíli?
2: Rozdíl je, že ta návštěva obvykle nezůstane 20 let, že jo.
0: To je ten detail. Welshly Arms, Sanctuary, taky Ray Dalton na Hit Radio. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
7: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
8: Chci novou podlahu. Krásnou i praktickou.
9: Tak to musíme do Spoltexu.
8: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
9: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
8: Tak už pojeď.
9: Spoltex.cz.
10: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby pomlčka legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
11: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
12: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
13: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
17: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
18: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
17: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
19: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
20: čas byl rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta jihočeské máslo v Bila klubu za 32,90 pouze v pátek a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila, to dobré začíná u nás.
21: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
22: Nákupy v online shop CZ.
23: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
22: www.onlineshop.cz.
24: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si dnes ráno velký pozor na dálnici D10. Následky po požáru osobního vozidla se likvidují na kilometru 26 ve směru na Turnov. S opatrností tam projedete.
25: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
26: Hit Radio Kontakt.

0: Bude půl sedmé, posloucháte Hit Radio. Dobré ráno, Ray Dalton a David si ho ranním updatem.
1: Ranní update.
2: Belgický prodejce aut se nečekaně stal princem, jako svého syna ho totiž uznal princ Laurent, mladší bratr belgického krále. Královský titul může používat, následníkem trůnu se ale nestane. Donald Trump chce výrazně zvýšit počet amerických letů do vesmíru. Do roku 2030 má USA zvládnout až 1000 startů ročně, téměř 6x víc než dnes. Plán počítá také s návratem astronautů na měsíc do roku 2028. Čína začíná do ulic nasazovat robotické policisty. Na křižovatkách dokážou řídit dopravu, odhalit jízdu bez přilby nebo chodce na červenou a upozornit je na přestupek. Zatýkat ani rozdávat pokuty ale zatím nemohou.
3: A to je vlastně docela dobrý, co přijde. Vlastně.
2: To já teda nevím.
3: Vlastně.
2: No. Vždycky přijde, že když mě zastaví policajt,
3: no,
2: tak se snažím s ním nějak navázat kontakt a nějakým způsobem jako se mu dostat
3: jako,
2: do přízně.
3: Jako fyzicky, jo?
2: Ne, verbálně.
3: No ale zase, já proč říkám, proč se mi to líbí, vytáhneš baterky a jsi bez pokuty, ne? Takže pane řidiči, držení mobilu za jízdy, to máte za čau, jedu, nazdar! Melanie C, I turn to you, na Hit Radio 6.31, pojďme na to, hezké páteční ráno.

0: Tohle jsou hity a Benson Boone. A tohle je vaše Hit Radio 6.38, dobré ránko. Pokud jste si mysleli, že letošní léto už nás ničím nepřekvapí, tak v Německu, prosím pěkně, právě řádí gigantický klíšťata, který jsou pětkrát větší než ty naše. Jsou to klíšťata rodu Hyaloma, tady čtu, a jsou opravdu obrovský.
1: Tak kdybychom na tom chtěli najít něco pozitivního, takže se líp hledají.
0: No, líp hledají nás, protože oni doslova běhají, utíkají za náma, aby na nás mohli naskočit a mohli se na nás povozit a trochu si cucnout.
1: Tak ty o nich mluvíš, jak kdyby měli velikost nějaký čivavy, menší.
0: No, skoro jo, proto se ptám, jestli se to dá ochočit, takový klíště.
2: Kombinačkama to vykroutíš pak.
0: No to asi jo, no takhle, to ti asi nic jiného nezbyde. No. Normálně, já si myslím, oni jak teda utíkají za svou kořistí, jako za člověkem, tak možná jim hodit tenisák, aby nebyl úplně špatný nápad, aby spíš běželi pro něj. Ale když jsme u těch klíšťátek, jo, tak na jakém nejbizarnějším místě jste kdy klíště měli? Jasmin, začni, máš přednost, jsi žena.
2: Já neměla bizarní místo, ale měla jsem klíště, kterého jsem si nevšimla za uchem a měla jsem z něj boreliozu, takže to bylo jako nepříjemné.
0: No prčic, a co ty měl klíště na nějakém netradičním místě?
1: Jo.
0: A kde?
1: Přesně tam.
0: Fakt?
2: A taky mě napadly dvě, tak jaký místa, jaký to je?
0: No tak je to jako v jedné oblasti.
1: Je to v jedné chvůlostivější oblasti.
0: A teďka, a mě by vlastně zajímalo, jestli jsi to měl úplně na stejném místě jako já. A to znamená, nech to říct slušně takhle po ránu.
1: U mě to na první pohled nebylo vidět, bylo potřeba odhalit jistou část. A tam dole to bylo.
0: A tak počkej, tak to byly ty německý klíšťata, ty holky.
1: Říkal Herkot nějak vyrost přes nos.
0: Hele, kdo neměl klíště na pytliku, není chlap. Katy Perry, Firework, za chvíli taky Činasky, no a samozřejmě i aktuální doprava, my nevím dávat klíště, to je hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v Dabu.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
7: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
8: Service Plus.cz.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
13: Festival Hrady CZ na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG 21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady CZ na Bezdězu.
14: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / hlavatý.cz.
15: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
16: Centrum Babylon.
17: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
18: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
19: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
20: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
19: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
21: Tisknu levně CZ.
22: Náplně hned.
23: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
24: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
25: Moderní internet www.starnet.cz.
26: Starnet internet.
27: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Kamion s defektem brzdí ranní dopravu na Litoměřicku v Roudnici nad Labem. Dávejte si pozor v ulici na Krásných horách u křižovatky s Krátkou. Blokuje tam jeden jízdní pruh.
28: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
29: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: takhle vám hraje páteční Hit Radio 651 s vámi Michal, Jasmin a Daniel. Představte si, že jdete pár dní před svatbou do zlatnictví pro snubáky, otevřete krabičku a zjistíte, že si vaše nevěsta bere úplně jako jinýho, no. Tak tohle se stalo tady našemu Davidovi, kterýmu na oba snubáky, na oba, vyrili místo David Daniel.
1: Já to potřebuji slyšet od Davida, jak to bylo přesně?
2: No tak shodou okolností cestou na ten City Picnic, na který jsme včera všichni byli, na koncert, na festival, jsem se zastavil právě ke zlatnici. A my jsme tam na poslední chvíli měnili, protože mě vypadat nějak a pak jsme ještě na poslední chvíli upravovali, no. Tak ona říká, no tak se podívejte, chtěl jste ho trošku matnější, je takhle v pořádku, je, chtěl jste upravit tvar, je takhle v pořádku, je, a já říkám, to je nějaký for, nebo ono, co se děje, je tam je napsáno Daniel. A ta zlatnice říká, to si teď vy děláte srandu, já říkám ne. A ona říká,
0: vy si děláte srandu.
2: Ona říká, ježiš, to je osel na toho svého kolegu, co tam vyrejval, jo.
0: No, a ona, říká, počkej, ona neřekla osel, můžeš říct, co řekla?
2: Nemůžu.
0: Říká, ježiš, to je kreten.
2: A ještě říká, kdyby se ještě ten vůl nemenoval taky David. Takže ona tam vydala prostě, on tam nechal vyrýt Daniel, takže samozřejmě prstínek jsme odevzali a ještě jednou ho musíme nechat před příštím víkendem upravit.
1: Ale bože.
0: Nebylo jednodušší třeba dojít na matriku, nebo já nevím, kde se to dělá, že by se nechal přejmenovat Daniel Jošt, ale tady je vidět, jak se tomu říká, Rich, ten, co to tam vyrývá.
2: Ano.
0: Asi na co myslel? Myslím si, že asi bude randíčko s nějakým Danielem.
2: Prostě měl jediný úkol, napsat tam dvě jména.
0: You had one job.
2: You had one job a jedno popleteš prostě.
0: Takže takhle, opraví to, ale zase si říkám, abych se možná trošku bál, protože když to tam je vyrytý, tak oni to budou muset jako zabrousit.
2: Ne, on to prej jenom škrtne.
0: No. Ale všechno dobře dopadlo. Alex Warren, Before You Leave Me na Hit Radio, taky Sigala a pak zprávy v 7. Darling,

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Zas ten rok. Festival, který stojí za to prožít. Vašo Patejdl Original Band, Těla, Motor Band, Street 69, Rockset Tribute, Kabát Revival Varnsdorf a mnoho dalších. Městy Zásada 22. srpna. Lístky v předprodeji na zastenrok.cz. Těšíme se na vás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Výborné stáčené frizanté.
7: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fignerce nebo Jablonci u divadla.
6: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Silné bouřky připravily na jihu Moravy o elektřinu zhruba 4500 odběrných míst. Nejvíce zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Výpadky způsobovaly především popadané stromy a větve v elektřině.

0: pacient.
1: Dobře, ty zprávy normálně skrotil, jako. Mluvil jsi někdy zprávy do krotitelů duchu?
0: Ne, a teď už pojďme k nám do regionu.
2: Liberecký kraj zlepší návštěvníkům orientaci v chráněné přírodě. Na 34 takzvaných maloplošných zvláště chráněných územích přibydou nové informační tabule, které lidem přiblíží zajímavosti krajiny, rostliny i živočichy. Tabule mají lidem přiblížit jedinečnost míst například u Bílé skály, Cihelenského rybníku nebo Panského lomu. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni. Dopoledne bude většinou polojasno, mraků bude ale přibývat a k večeru se přidá déšť, hrozí i bouřky.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: No je páteček, přejeme krásné ráno.
5: Krásný ráno všem. Snídaně šampionů.
0: Kdo teď to nechápu, tak pojď si jmen.
1: No tak já už to chci udělat dlouho a říkal jsem si, tak v pátek se to hodí a mě tam bavilo, jak tam přišlo to jak tě to jako rozesmálo, no. Já ti chci udělat hezký ráno, Davide.
0: Dík, povedl jsem.
1: One Republic, Billy Gillies, další songy pro vás, hezké ráno.
4: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle je páteční Hit Radio, 6 minut po 7. One Republic.
1: Představte si, že vám někdo na týden vypne internet. Ne televizi, ne rádio, ale internet. Což je moment, kdy se dnešní děti začínají chovat, jako by nastal opravdu konec světa. A průzkum mezi rodiči školáků ukázal, že fakt jedním z nejúčinnějších trestů dnešní

0: dnešní doby je změna hesla na domácí Wi-Fi a nebo zabavení nabíječky. Že ty děti na to reagují buď naprostou rezignací, nebo se z nich během vlastně chvilky stanou experti na kyberbezpečnost a prolomí ten svůj vlastní router. Tak co byla za vás taková ta... ten nejhorší trest za něco v dětství?
1: No a s tou Wi-Fi, tam je trošku ještě problém, že pokud svýmu dítěti platíš třeba datové připojení, tak jak vyřešit tohle? Možná to nějak jde udělat, ještě jsem to jako nepotřeboval řešit, ale prostě... nejúčinnější trest, chápu, no, odpojit od internetu. Ale co bylo teda za nás? Tak za nás úplně moc internety nebyly, nebylo to rozšířený, tak co bylo tím největším trestem pro nás? Co bylo největším trestem pro tebe, Jasmin?
0: Já jsem byla jako upřímně strašně hodný dítě, podle mě. Jako asi jo. Takže těch trestů moc nebylo, ale asi to byl nějaký jako zákaz jít ven, no.
1: Asi zákaz ven, to bylo to nejvíc, jako zákaz jít se kamarádama. Tak nás by zajímalo, za co jste dostali třeba vy ten největší zarach, nebo největšího zaracha vašeho dětství a případně, jestli jste ho třeba nějak obešli, jestli jste třeba utekli z domu nebo něco takového.
0: A to dělal brácha, ten měl nějakýho zaracha a normálně se vyplížil z balkonu, sešplhal to nějak dolů, šel na nějakou pártošku. Ten se toho nebál vůbec.
1: Jasně, no ale vlastně, když o tom přemýšlím, tak jako dřív se trestalo třeba, hele, běž svýho do pokoje a přemýšlí o tom, co si udělal. A dneska vlastně, když řekneš jako Brťákovi jde do svého pokoje,
0: bomba,
1: tak je nejšťastnější na světě, ale nemusím uklízet prostě, ale hlavně mi prosím vás nechce zapnutou tu Wi-Fi, jo.
0: 777-937-777, to je číslo k nám a dejte nám vědět.
1: Teď DNA na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: čtvrt na osm, tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionů. Dobré ráno. Co je ten největší trest pro současné děti? Bavili jsme se o tom, že to je vypnutí Wi-Fi nebo prostě nepřístup k internetu. No a tak jsme tak vzpomínali, jaké zarachy jsme dostávali my, když jsme byli mladší. David tady zrovna nebyl. Davide, co byl ten největší zaracha pro tebe?
1: Tak asi, že jsem nemohl na počítač.
0: Fakt? Jste měl počítač v té době už? Dobrý, no.
1: Tak když by bylo tak... Tak možná, že jsem nemohl ven, no.
0: No. No, co píše tady třeba Michal, jo? Ahoj, dříve pro nás byl největší trest, že nepůjdeme ven, dnes je děti asi největší trest, že se půjde ven. Tak, dobrý, rozumíme si.
2: Péťa píše, ahoj, ano, nejhorší trest byl zákaz jít ven. Seděla jsem u okna a koukala, jak si všichni ostatní hrajou před barákem. To byl teda psychický teror.
0: No, teďka, když si koukneš z okna a koukáš se ven, tak pro mě je psychický teror, že venku nevidíš žádný děti, že by se tam někdo hrál, jo. Ty hřiště opuštěný. Taky píše Pavel, nejhorší nebyl zákaz ven. Nejhorší bylo, když táta řekl, tak když máš tolik energie na blbosti, pojď mi pomoct na zahradu.
2: Jo, jo.
0: To je fakt.
2: Pavel, čus, to mám doma jednoduché. Změnit heslo a přes svůj mobil zakážu všechny aplikace na hraní a sledování videa na mobilu svého dítěte a data jsou v tu chvíli k ničemu a jak poslouchají, když tohle oznámím doma. To je reakce na to, jak Michal říkal, že vlastně sice jo, Wi-Fi vypneš, ale když mají data, tak...
0: Jasně. Taky píše Franta, ahoj, mamka mě prokoukla a už tehdy věděla, že ven chodit netoužím. Brala mi napájecí kabel od počítače. No, sehnala jsem si tajně jiný a tajně hrál veselé dál a to mi připomnělo, takhle to měl kamarád, přesně taky. Mu máma zabavovala kabel, ten černej, prostě tlustej od počítače a on měl záložní.
2: Ještě vezmeme třeba Jerryho Bré ráno, tak já dostal zaracha jít ven po tom, co jsem lezl domů oknem a pošlapal doma čerstvě udělanou podlahu z betonu. A samozřejmě, že jsem tam udělal stopy. Jinak ještě k tomu robotovi z Číny, jo, tak to už je zase k jinému tématu.
0: To je jiný vstup.
2: Ale jiný hrníček.
0: Děkujeme, Jerry, jiný hrníček. Taky tady máme hlasovku od Matěje.
3: Čau, Matěj Skocin, osobně ještě spadám do té kategorie lidí, kteří dostávali zaracha typu... No, a za trest budeš doma a nikam nejdeš. Doufám, že ti to je jasný. A celý týden. A nebo víš co, 14 dní třeba. A teďka u svých mladších sourozenců, mám hodně mladých sourozence, tak pozorovávám taky právě. A bylo to úplně první, na co jsem si vzpomněl, když to téma se rozkrojilo, že ne, budeš ještě venku, nejdeš ještě domů. Budeme ještě venku.
2: Je hezky, přesně.
0: Jo, venku budeš.
2: Tak já mám desítiletou ségru vlastně. Aha. A myslím si, že ještě tyjo, neměla nikdy zaracha. A vlastně nevím, od kolika se ten zarach tak dává. Možná by to bylo krutý mít v 10 letech zaracha.
0: No to
2: zaracha.
0: Asi. Nevím. No nicméně, pokud někdo z vás náhodou někdy zaracha dostane, ať už vám třeba vypnou data, nebo vám seberou kabel od počítače, tak rádio, hele, to funguje i bez toho. Právě vidím nás tak. Hezký ráno.

0: Tereza Mašková, Marek Lambora, Hit Radio 720. Za malou chvíli další parádní muzika, třeba Sia, Chandelier. Taky se můžete těšit na rychlou pětku, soutěžíme s Kozlem. No a myslíme i na vás, kdo nás sledí za volantem, ať jdete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu, no a řekneme, kde to v pátek ráno stojí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pandoláhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
6: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
7: Jo.
6: Jakej?
7: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
8: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
9: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
8: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
9: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
15: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
14: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
16: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
17: Ano, na webu lksobě.cz.
16: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
17: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
16: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová.
0: O nehodě jste nám dnes ráno dali vědět na Lounsku. Velký pozor si v těchto chvílích dávejte na výjezdu z Žadce směrem na Trnovany. Osobní auto tam srazilo srnku.
21: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
22: Hit Radio Kontakt.

0: Be There For You, 7.32. Tohle je páteční Hit Radio. My vám stále přejeme hezké ráno a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Při nočním probuzení může s návratem ke spánku pomoct jednoduchý trik. Takzvané falešné mrkání spočívá v pomalém otevírání a zavírání očí. Má sklidnit myšlenky a napodobit stav těsně před usnutím. Michael Jackson letos znovu ovládl internet. Téměř 17 let po smrti je podle zveřejněných dat nejvyhledávanějším hudebním umělcem na Google. Obrovský zájem o krále popu znovu nastartoval především úspěšný životopisní film Michael. Plačící emoji se stalo nejpoužívanějším emotikonem na světě. Podle dat Google ovládlo rok 2025 a dávno už nevyjadřuje jen smutek. Lidé ho dnes běžně používají i u něčeho vtipného, trapného nebo dojemného.
3: Opravdu pozor, není brečící smajlík jako brečící smajlík, ten, o kterém je řeč, tak tomu ty slzy tečou fakt jako vodopádem a ten je opravdu braný, jakože brečíte smíchy.
0: Fakt?
3: Mm. No tak, a stejně.
0: To jsem starý už asi.
3: Jak je takový ten vysmátej smajlík, jo?
0: No, jasně.
3: Tak ten, ten už je prej trapnej a když se jako hodně smějete, tak máte posílat taky toho vysmátýho, ale toho nakřivo. Víte, kterýho myslím? Jak má tu hlavičku trošku do strany.
4: A nebože, tam by člověk studoval vysokou školu jenom a taky použijte moči.
0: Ještě, že tady máme tyho Gen Z, jako, já nevím, já jsem úplně mimo, jsem úplně dinosaurus. Takže tak, počkej, takže co mám teda poslat, chci někomu napsat? Jaký jsou ty pravidla teda? A můžu napsat něco normálně bez smajlíku, anebo to je taky zakázaný?
3: To bude blbý, Míšo.
4: Už je zas moc vážný.
0: Jasmine, já ti za to posílám palec. Jo? Tak pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o víru v hodnotě 5000 korun. Rychlá pětka s kozlem. Nové ochucené nealkokozel 0%. No a k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího.
3: Takže pokud máte o tyhle věci zájem, tak pište chci soutěžit na 777-937-777. Just one night, all we got. Just one night, all we got. I ain't got time for you, baby.

0: Tady tohle je Hit Radio v 7.38, dobré ráno, a tohle je Rychlá pětka s Kozlem. Rychlá pětka.
1: Tento týden hrajete o voucher v hodnotě 5 000 korun od Kozla. Máte tam ochucený 0% nealko Kozel, který má 3 nový příchutě.
0: Můžu já? Můžu to říct?
1: No pojď.
0: 3 nové příchutě, dámy a pánové. Černý rybí a třešeň. Citron a bezinka a taky meruňka a meduňka. Mm-hmm. A k tomu taky získáváte voucher na e-shop. No a kdo si o tohle vlastně tento týden naposledy zasoutěží, bude Eva z Brna. Evi, hezké ráno.
2: Ahoj. Pro všechny.
0: Ahoj Evičko, Evičko, jaké máš ránko, jak to vypadá v Brnečku?
2: No, máme trošku zateženo a ránko mám pěkné, jsem překvapená, že jste mě zavolali a ráda.
0: No, tak pojďme soutěžit. První otázka.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jaké je hlavní město Řecka?
2: Atény.
0: Mhm. Mhm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik týdnů má přibližně jeden měsíc?
2: 4.
0: Mm-hmm.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaký tvar má dopravní značka značící hlavní silnici?
2: To je kulatá.
0: Ajajaj, kulatá není, není. Evo, musíme dát šanci někomu dalšímu.
2: A nebo je to ještě jedna, ještě obdélník.
0: Evičko,
1: taky ne, bohužel.
0: Musíme dát dalšímu šanci. Krásné ráno, Hit Radio snídaní šampionů, kdo tam?
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. Tak ještě jednou, další šance dalšímu Hit Radio. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Kdo tam?
0: Kdo tam?
4: Petr, dobré ráno.
0: Čau, ahoj, Meťo. Petře, ty jsi nastoupil do rozjetého vlaku, tak my se tě ptáme, jaký tvar má dopravní značka značící hlavní silnici?
4: Čtverec.
0: Postavený na výšku.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Které roční období následuje po létě?
4: Podzim.
0: Ano. A poslední, pátá. Jak se jmenuje poslední měsíc roku?
4: Prosinec.
0: Petře. Ty jsi přišel skoro k hotovýmu. Je to tvoje, Peťo.
4: Dobrý.
0: A odkud jsi? Odkud jsi, Peťo? Odkud jsi?
4: Z Liberce.
0: Z Liberce. Takže zdravíme na sever Čech. Tak Peťo, vydrž nám na telefonu, doladíme všechny detaily.
4: Jo, díky moc.
0: Vyhráváš voucher v hodnotě 5 000 korun od Kozla.
4: Děkuju, super.
0: Není zač.
1: Gratuluje, měj se krásně.
4: Taky, ahoj. Ahoj. Hezký víkend.
0: Taky, děkujeme.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Radia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.

0: Farna a Miraj. Vzpomeneš si na Hit Rádiu 7.44. Krásné ráno.
1: Za chviličku vyřešíme jeden z největších sousedských konfliktů vůbec, a to je boj o parkovací místo.
0: Ajajaj, to bude tenkej let, Jasmin. Za malou chvíli Beberexa a Faithless, New Religion, taky Metr James. No a samozřejmě přihodíme i páteční dopravu. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru a v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
4: 10 za měsíc?
3: Spíš 12.
4: 12? Vážně, Zuzko?
3: 7378.
4: Za toho velkýho Enyaqa?
3: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
4: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
3: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
5: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
8: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
9: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
10: Auto na šrot.cz.
11: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
10: Volejte 776-823-833.
11: Auto na šrot.cz.
10: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
11: A zdarma odvezeme.
10: Volejte 776-823-833.
11: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
12: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
13: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
14: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
16: Co třeba na delfíny?
15: Do zoo?
16: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
15: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
16: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
17: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Policie stále řeší nehodu na Lounsku, opatrně na výjezdu z Žadce směrem na Trnovany, kde osobní auto srazilo srnku. Během pár minut by místo mělo být zase plynule průjezdné.
19: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
20: Pořád jste tady.
21: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Shabuzi a bar song Tipsy. Tohle je Hit Radio, páteční snídaní šampionů v 7:54. Jestli vás taky vytáčí každodenní kroužení kolem baráku a vlastně boj o poslední volný flek na parkování, tak se můžete inspirovat v Košicích. Místnímu borci došla trpělivost, tak prostě vzal kýbl s barvou a jednoduše si před chodem namaloval vlastní soukromý parkovací místo.
1: Schválně, koho z nás to nikdy nenapadlo. Já vždycky, když kroužím, tak si říkám, tady ještě takového místa, jenom bych si tam prostě tu čáru dodělal, no.
0: No, mně se líbí, jak vlastně v Česku si držíš flek třeba basou od piva, to určitě jste někdy někdo viděl, a říkám si, co když tam potřebuješ zaparkovat a prostě to dáš pryč, jako má člověk jako nárok na to si to místo zabrat nebo ne, prostě když tam dáš přepravku nebo židli, to se nám stává, ale zase říkám, asi bych se tam bál zaparkovat, protože člověk, který tam dá takovou židli, tak já kdybych to vyhodil, zaparkoval, tak bych se pak bál o auto teda popravdě.
2: A děláte takový to, že nevím, jedete autem a teďka vyšlete přítelkyni, že tady je volný místo, stoupni si tam, protože mě občas to někdo řekne, ať já si tam stoupnu a já se cítím úplně strašně a vůbec tam nechci stát a blokovat to místo, pak někdo jede kolem.
0: No, protože někdo přijede. No a teďka a co? A ty, no. A co ty mu řekneš? No a mi se to stalo taky. Já jsem takhle přijížděl, bylo tam jedno jediný místo a říká, já tady čekám, a říkám, hele, sorry, nejste tady v autě, jo, tak jako újni, jo. A už jsem parkoval, no.
1: Víš? Tak to jsi teda drsnej, no, abych asi tak
0: no, drsnej, jako by takhle rezervace tohle místa jako hezký, chápu, ale prostě, hele, já tam přijel autem a ona tam je pěšky, jo, tak já nevím, no. Nicméně, my teďka něco podobného řešíme u nás před barákem. To je takový jako sousedství, kde prostě jsou parkovací místa, nikdy tam nebyl problém, jo. Teďka jeden soused z protějšího baráku si tam zaparkoval 6 aut a já teda parkuju v garáži, ale přítelkyně parkuje venku. A jako gentleman samozřejmě. A prostě není kde zaparkovat, jo. Takže a já už si připadám jako takový ten prostě důchodce, takový ten bonzák a volám prostě tam do správce a říkám, hele, děje se tady tohle, jak to řeším. A on říká, no tak my to hodíme tak jako, pojďme do toho trošku rejpnout, jo. Takže se tam s toho udělal jako autobazár, parkovací místa a my nemáme kde zaparkovat, takže možná by nebylo odvěcit si nějaký místa, jako my bychom to úplně nedomalovali, možná na trávě něco udělat, jo.
1: Můžeš se nechat inspirovat.
0: Přesně, já bych si, hele, víte, co bych si postavil třeba nějakou mítnou bránu. Aby to šlo hezky do kapsy. Pojďme na muziku. Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody. Vy, kdo právě teďka jedete autem a kroužíte a hledáte místo a už jste z toho úplně na prášky, tak ať najdete nějaký flag, kde vás neodtáhnou. To vám přejeme my a posíláme hity na Hit Radio. Hezké ráno. Woo!

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax. Odolná, spolehlivá užitková auta s výkonným americkým motorem. Užitkové vozy Tenax. Silný a pracovitý parťák s nízkými provozními náklady. Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Výborné stáčené frizanté.
8: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
7: Frizanté z Vínohruška.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Déšť posledních dnů začal v Česku oživovat přírodu, problémy se suchem ale nevyřešil. Podle odborníků byly srážky příliš slabé na výraznější doplnění studní a podzemních vod. Velká část vody se odpařila, odtekla nebo ji využila vyprahlá vegetace. Lidé by si navíc měli dát pozor, voda v nově naplněných studnách může být kontaminovaná. Vládám předních světových ekonomik výrazně zdražuje půjčování peněz. Výnosy státních dluhopisů se v některých zemích dostaly nejvýše od finanční krize. Investoři požadují vyšší úroky kvůli obavám z inflace, vysokých státních dluhů a napětí na Blízkém východě. Dražší paliva přivádějí stále více Čechů k elektromobilům. Čistě elektrická auta a hybridy už tvoří téměř 7% tuzemských prodejů. V Evropské unii je jejich podíl přes 20%, v Norsku dokonce téměř.

0: Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Dobré ráno, šampione.
0: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
2: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Hezký pátek.
1: Krásný ráno.
0: Snídaně šampionů.
3: Vám všem do Stau Rádia, i tobě, Davide.
4: Dobré ráno všem.
3: Dobré ráno všem.
1: Za chviličku příběh ženy, která vyhodila do popelnice něco, co mělo milionovou hodnotu, a kvůli týhletý její hloubý chybě se pak popeláři 24 hodin hrabali v odpadcích. Takže co to bylo a co cenýho jste vyhodili vy, to proberem.
3: My se budeme přehrabávat v další parádní muzice, co by vás mohlo zabavit. One Direction na start další hodiny, tak hezký ránko.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Story of my life, One Direction. 8.07. Pojďme se projedem příběh do Itálie.
1: Představte si, že zjistíte, že jste právě vyhodili miliony. Ne obrazně, jako když si představíte, kolik jste utratili třeba za kafe, nebo děti, nebo tak, ale fakt miliony, jo. Přesně to se stalo teda ženě v jižní Itálii, ta omylem vyhodila do kontejneru stírací los s pohádkovou výhrou. No a když jí došlo, co udělala, tak zalarmovala všechny popeláře a začala tam jako obrovská pátrací akce. A trvalo 24 hodin, než teda to pod tunama odpadlo.

0: Česku opravdu našli.
1: 24 hodin. Mě by zajímalo, jestli ty taliánský popeláři dostali pak nějaký nálezný, když se tam teda 24 hodin hrabali v odpadu.
0: Já se bojím, že nedostali, ale rozhodně by měli.
1: No, ten příběh to nepřipomíná, že by se něco takového stalo, takže prostě ženská přišla a řekla, hele, děkuju.
0: Tak dík, tak čau.
1: Ale mě to připomíná, možná se v tom poznáváte i vy, kdo posloucháte, že jste taky někdy vyhodili do popelnice něco, že jste ji opravdu pak museli převrátit vzhůru nohama. V tom lepším případě, protože mojí mamce se to stalo. Už je to teda hodně dlouho a pamatuju si, že já jsem asi moji mámu neviděl ve víc potupný činnosti, než se hrabala prostě v popelnici, ale pozor, ne v té klasický plechový malý, ale v té obrovský společný. Jo. Ona tam hodila nějaký papír, už nespomenu si, co to bylo. Nakonec ho našla, ale jako vidět mamu, jak tam kolem všude nísou ty odpadky. Bylo to jako zvláštně zajímavý a velice intenzivní, pamatuju se to dodnes. Co ty?
0: To byl teda hodně důležitý papírek asi. No hele, já jsem do přesně velký popelnice z místního obchodu odpadu vyhodila, co?
1: No, přemýšlím, já nevím, to byl papírek asi od riflích, chtěla vrátit rifle, byl jí malý, tak víš, paragon.
0: No já jsem tam hodila, že jsem vyhazovala ty odpadky a v té ruce jsem zároveň držela mobil a upustila jsem ho všechno taky najednou. Do toho. No, takže to jsem tam pak hrabala a jednou jsem v jednom fast foodu, pár let zpátky, to jsem tady možná vyprávila, s tátou jsem tam byla, že jsem na tác s tím jídlem vyhodila nebo dala klíče a to jsem pak vyhodila taky omylem. Takže vlastně v tom fast foodu pak všichni taky hledali.
2: No a tohle je nebezpečný s těma tácema. Vždycky, když to tam sypu, tak si říkám, co tam všechno může skončit.
1: No, jasně, protože ono ještě, jak máš krásně prostřeno na tom plastovém tácu ten papír, ono to tak jako tam krásně jako vjede do toho koše. Nevím, jestli se pak dá vyndat ten koš, jestli nemusí přijít obsluha. To je jako na samoobslužní kase, když máš nějaký alkohol, tak musí někdo přijít a musí s tím pomoct.
0: Nebo oni to najednou zrovna právě vytáhli a stihli vyhodit někam úplně, takže opravdu jsme prošli celý obchodní centrum, kde byl ten fast food.
1: No počkej, jak to dopadlo, našli jste?
0: No, našli jsme, ale byli jsme teda hodně nechutný, no.
1: Ale zážitek na celý život. No tak vy, kdo nás posloucháte, možná jste se v tom už poznali. Vyhodili jste někdy něco někam takhle omylem? Našli jste to? Nenašli jste to? Co to bylo? Co bylo to třeba nejdražší, co jste takhle ztratili? Dejte nám to vědět jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám na stejný číslo pošlete zprávu, vrátíme se k tomu. Teď Linkyni, hezké ráno.
3: Jo,

0: co jste kdy kam omylem vyhodili? 8.16, Hit Radio, Share Believe, krásné ráno. Pro vás, kdo jste se přidal až teď, tak připomeneme, o čem jsme se bavili. Žena na jihu Itálie vyhodila omylem los, stírací los do kontejneru a pak 24 hodin parta popelářů ten los hledala, až ho teda našli. Jestli jim dala nějaké nálezné, to nevíme. Tak jsme se ptali vás, co jste kdy omylem vyhodili?
1: Michal píše, ahoj, já jsem v době, kdy se ještě platilo v hotovosti, jsem si vrácené peníze dal na ten tácek s jídlem a jak jsem vehementně rozbaloval ekologicky a zero waste zabalené jídlo, tak jsem si tím zakryl 500 korun. Uvědomil jsem si to až pak v autě. Otočit auto ani mě nehlo. Poslal jsem prostě malešicím drobný příspěvek.
0: Hezký. Taky Buddy píše, tak já vyhodil harddisk v roce 2012 a zapomněl jsem na něm 20 bitcoinů. 20 bitcoinů. V té době jsem měl už rok, stály mě z první výplaty asi 500 korun. Za kolik je bitcoin teďka? Za milion nebo za kolik?
2: No to i přes, podle mě.
0: Přes? No tak David to rychle najde. Takhle, bylo to hodně peněz.
2: 1,5 do prsi.
0: Buddy upřímnou soustrast.
1: Vlastík píše zkráceně Vánoce, dárek, rozbalení dárku, vyhození balícího papíru a večer o půlnoci hrabání v kontejneru na papír a hledání poukázky do sauny v hodnotě 5000 korun, kde poukázka byla zabalená v balícím papíru. Veselá vánoční noc, ale dobře dopadla. Saunu jsme si pak s manželkou užívali do syta. Krásný páteček vám přeji.
0: Pěkný. Pojďme na hlasovku od Šárky. Pojďme na hlasovku od Šárky.
3: Tak ahoj bando, tak naší mamince se jednou stalo, že vyhodila klíče od auta a do popelnice přímo, protože šla s košem a zrovna to tam hodila s těma klíčema, tak potom ve finále mě držela za nohy a já hledala klíče v popelnici. Opravdu také nechutné. Hezký den, čau, Šárka.
0: No a co nás zajímalo, tak jestli ty klíče tady nakonec jako vylovili a Šárka napsala, jo, klíče jsem tam našla. Taky tady máme parádní hlasovku od Adriany.
4: Dobrý den, tak mně se povedlo s odpadkama vyhodit i klíče od auta. Přišla jsem na to, až jsem přišla k tomu autu. Tak jsem šla lovit, byla to ta velká popelnice na komunální odpad. Trčely mi jenom nohy a ještě mě paní seřvala, že ji lezu do rajonu. Ale tak vytáhla jsem je, byla jsem sice rovno do sprchy, ale bylo to taky zážitek. Hezký den, Adriana.
0: No tak jako neohlášená návštěva, všichni to známe, když k nám domů přijde někdo neohlášeně, že jo? Tak pozor na to, co kam kde vyhazujete, ať nemusíte nikde nic lovit. My jsme pro vás vylovili ten nejlepší z muziky Hozier, Too Sweet na Hit Radio. Dobré

0: Tohle je Hit Radio 8.22. Posloucháte Snídaní šampionů. Kdybyste věděli, co se děje tady u nás ve studiu, jo? Říkám, hele, já tam natýzuju dopravu, hudbu a vy si nesí nasedíte sluchátka, přitom nemluvíte. Tak co jste mi chtěli říct, co vy dva? Co?
1: Co, Davide? Hezký pátek.
0: Hele, víš o tom, že za každý nasazení sluchátek ti nepřijde víc peněz?
1: Doufáme, že... Dobrá písnička.
0: Tohle. No tak to natýzujte.
1: Tak začni teda, jestli...
2: Před náma Daniel Powder, Bad Day, fantastický
1: Powder.
2: Song.
1: Už teď na Hit Radio.
2: Jo.
0: A já přidám tu dopravu teda.
2: Tak jo.
0: Jo, ať víte, jak to v pátek ráno jezdí, tak hezké ránko.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
9: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
10: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
11: Asi bouchla hadice.
10: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
11: Co?
10: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
11: Chlapi, jedem do Hostru!
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
14: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
15: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
14: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíchína.
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Ahoj holky, taky jdete na casting?
19: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
18: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
20: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
21: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
22: Atención!
23: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
22: La Tropical!
23: La Tropical! Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nepojízdné osobní auto vás teď může zdržet na dálnici D8. Dávejte si tam pozor na kilometru 8 směrem na Prahu. A opatrně v Liberci, kde je neprůjezdná Máchova ulice.
1: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Friday. Já si myslím, že tenhle song bychom možná neměli v pátek vůbec hrát. Daniel Fouter, 8.32, posloucháte Hit Radio. Krásné páteční ráno, pojďme na Davidu Franí update.
1: Ranní update.
2: Balerínky se vracejí mezi největší módní trendy. Na módních týdnech v Kodani a Frankfurtu se objevovaly v řadě moderních variant. Hitem jsou hlavně modely s páskem přes nád, lesklé provedení nebo výrazné špičky. Letošní tropické léto se může majitelům klimatizací prodražit. Běžně výdech chlazení domácnosti asi na 10 korun denně. Při extrémních vedrech ale může být účet až trojnásobný. Záleží hlavně na délce provozu a úspornosti klimatizace. Návrat legendárního festivalu Hip Hop Camp se na poslední chvíli ruší. Akce se měla po 6 letech vrátit dnes na Plzeňsku. Pořadatelé ale přiznali, že program neoslovil dostatek lidí a letošní ročník proto zrušili.
0: Takže co mělo být? Není teda.
2: Ti, co měli přijít, nakonec opravdu nepřijdou. A mě to překvapuje, protože jsem měl za to, že hip hop, rap a tady ty hudební žánry slaví velkou popularitu v posledních letech.
3: V Česku ještě celkem jo, a v zahraničí to tak už moc není. Vlastně hip hop byl největší mainstream, nejvíc vydělával a teďka se všichni vracejí k popu.
0: Ale nás zajímá teďka ten český hip hop teda. Jako já si myslím, jako když si vzpomeneme, já nevím, India Rich nebo PSHčka, nebo třeba, nevím, Chaos. Co se nám to tady narodilo? Ježíš Maria. Ježíš, já tohle miluju. Co vy dva?
3: Mega.
0: A co vy? Jste u rádia. Dáme si vodopády, i přes vodopády řeky plynou dál a svět se točí. Však to znáte, zaspívat si můžete. 8.33, páteční hit rádio, snídaně, šampionů, Michal, Jasmin, David. A my vám přejeme hezký pátek za chvíli. Je to víkend.

0: nejnovější Pokáč. Solitér v 8.39, posloucháte páteční Hitrádio.
1: A je to tady, oficiálně začíná to období, kdy ráno nevíte, jestli teda jdete do práce, nebo se vracíte z nějakého večírku, protože dneska poprvé vyšlo slunce až v 6 ráno, jo, už je opravdu zase tma.
0: Je teda pravda, určitě jste si toho všimli, vy kdo stáváte taky v podobný čas, v kolik stáváme, okolo 5, ne, aspoň tak nějak.
1: Prosím, 4.20.
0: Dobře, je pravda, že já teda ráno, abych nevzbudil moji polovičku, když se chystám a odcházím, tak už asi, nevím, 2-3 týdny chodím s lampičkou na telefonu, ale i tohle jsem zjistil, že je dost nebezpečný, protože já se jednou takhle nějak blbě otočil u skříně a zasvítil se mi dálkovýma přímo mezi oči, jo. Nadšená nebyla, už neusnula. Takže slunce už vychází po 6. hranice, padla ta magická hranice.
1: Dlouhý dny, léto, bylo to s váma krásný, ale zase za půl roku, no.
0: Jsem si, že se loučíme jako na furt. My se ještě naloučíme, ještě 20 minut páteční snídaně šampionů, až pak se rozloučíme. Nicméně, za malý moment, parádní muzika, Sean Paul, Dua Lipa, No Lie, taky Disturbed, The Sound of Silence. Počkejte na to, šampioni, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
4: Každý den přináší nové výzvy.
5: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
4: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
5: Více na práce Ontex.cz.
4: Společnost

0: starostí, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace. Skonto
1: na byte. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Zas ten rok. Festival, který stojí za to prožít. Vašo Patejdl Original Band, Těla, Motor Band, Street 69, Rockset Tribute, Kabát Revival Varnsdorf a mnoho dalších. Městy Zásada 22. srpna. Lístky v předprodeji na zastenrok.cz. Těšíme se na vás.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Bila klubu od dvou kosů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Usnula?
4: Asi jo.
5: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
9: Náplně hned.
10: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
11: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
10: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
12: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům. V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
13: Jablonné v Podještědí a tradiční akce Loučení s létem. Sobota 22. srpna na koupališti od 2 odpoledne. Vltavín, Honza Popleta, Sváťovo divadlo, Eva Farna Revival, Rockset Revival a Light and Fire Show. Občerstvení a spousta dobrot. Užijou si děti i dospělí. Přijeďte v sobotu 22. srpna do Jablonného.
14: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Sound of Silence.
1: Yeah.
0: Disturb, to na Hit Rádiu v 8.51. Krásné ráno. Doba bezstarostného flákání na home office pravděpodobně končí, protože korporáty instalují sledovače aktivity.
1: Prosím.
0: Nestačí mít jenom zapnutý počítač, software totiž hlídá, jakou frekvencí klikáme myší, takže lidi, jakožto tvor kreativní, teďka dávají myši na různé věci, které se hýbou, takže na robotický vysavač, nebo třeba kupují speciální vibrační podložky, nebo nějaký udělátka, který s tou myší automaticky hýba, jo. Takže vlastně vtipný je, že jako největší technologický pokrok poslední doby není AI, ale nějaký plastový kolečko za 3 kila, co ti hejbe myší za tím, co ty se flákáš, jo?
1: Já to nechápu. Prej se to jmenuje nějaký mouse jigglers, no, prostě hýbátka tý myši.
0: A mě to fascinuje, protože ta kreativita, jo, a energie, kterou dáváme do předstírání práce, je často 3x věcí, než kdybychom opravdu udělali to, co máme. Mluvím z vlastní zkušenosti, jo. Nejhorší je práci předstírat. To je tak náročný.
1: A jak to zvládáš, Míšo, takhle to všechny dny
0: ráno? Těžký. No tak jako už jsem si na to zvykl, no, a že i posluchači taky nějak. Nejhorší je opravdu to přestírat, takže už radši tu práci udělat a mít klid, jo. Takže pokud máte o víkendu volno, víte, co dneska je za den, je páteček, vy to nějak zvládnete. A k tomu dopomáhají další hity, třeba Rixton, hezké ráno.

0: Prayer in C na Hitrádiu v 8.58. Poslední song páteční snídaně, celý týden za námi, i dnešní ráno, my vám za to moc děkujeme.
1: Příští týden to zvládnete ve dvou, já si dám 4 dny volníčko a v pátek jsem tady jak na koni.
0: Nepovídej.
1: No jo.
0: No tak užijte si víkend, kdo máte tu možnost, kdo pracujete, tak budeme rádi, když u toho budete mít Hitrádio, no a slyšíme se v pondělí.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Ti, co mají přijít, tak přijdou, takže v 6.00 Jasmin, hezkou dovolenou.
1: Děkuji, ahoj.
0: Vy se mějte krásně, hezký pátek, ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor si dávejte na průtahu Liberce ve směru na Turnov před sjezdem na Švermovu. Je tady na zemi na silnici kus molitanu, takže rozhodně nohu z plynu. A taky pozor na cestě z Mladé Boleslavy do České Lípy u Jestřebí. Probíhá tu čištění vozovky, takže i tady se tomu vyhněte. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
3: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Kontakt.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pietní akty k událostem z roku 1968 se uskuteční v Liberci, Praze, Brně, Olomouci i dalších městech. I přes současné místy vydatné srážky se stav podzemních vod v Česku nelepší. Podle odborníků se jen zazelená zeleň, ale v hloubce se to nijak neprojeví. Lidé, kteří o vodu v průběhu léta přišli, by si navíc měli dát pozor, pokud se jim studny znovu naplní. Voda totiž může být kontaminovaná. Liberecký kraj má svého zástupce v anketě Strom čtvrtstoletí. Mezi 13 finalistů se dostal dub ochránce z Višňové, který se stal symbolem ničivé povodně na řece Smědé v roce 2010. Mohutný dub tehdy odolal obrovskému náporu vody a zachytil nápor naplavených stromů, aut i dalšího materiálu, který by jinak mohl zasáhnout okolní domy. Právě díky tomu se stal symbolem ochrany. Jablonec v úvodním zápase play-off konferenční ligy těsně padl s Rangers 1-0. Zápas na slavném Ibroxu rozhodl jedinou brankou domácí útočník na Derry po změně stran. Skotové dohrávali utkání bez vyloučeného Devlina. Na severu Čech se teploty pohybují mezi 16 až 20 stupni. Dopoledne bude většinou skoro jasno až polojasno, postupně se ale zatáhne a k večeru pak musíme počítat s deštěm. Vyskytnout se můžou i silné bouřky. Nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 23 až 26 stupni.
2: Hit Radio Kontakt.
1: S vámi už je Denisa Janečková, krásné dopoledne. My si jdeme rozjet skvělý play.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem kromě ní s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, ty nedá

Éteru Hit Rádia Kontakt doznívá Tomáš Klus a jeho velice oblíbená skladba Nina. Kamarádi, 6 let jsme čekali, nebo jste čekali na jeden konkrétní festival, který se měl uskutečnit začínat dneska, den předem se ale zrušil. A to z důvodu nedostatku prodaných lístků. Nebudu asi jmenovat úplně, každopádně takováhle situace mě přivádí k jedné otázce, a to, co byste dělali s tím časem. Já si umím představit, kdyby se to konalo na třeba opačné straně republice a vy už jste měli zarezervovaný nějaký ubytování, celkově vymyšlenou cestu, dovolenou v práci, kterou jste třeba řešili tak dlouho, a najednou vám pořadatel řekne ne, nebude. Dnes nebude se to uskutečňovat, nebude se to konat. Jaký je váš náhradní plán? Vyrazili byste i tak a udělali byste si třeba hezký prodloužený víkend, nebo byste hold prostě šli do práce? Dejte mi to vědět k nám na WhatsApp 606 825 404 a my si jdeme užít další hity, protože nebojte, ty se tady nikdy nezruší, ty tady jedou non-stop.

0: Weedus a Teenage Dirtbag v Eteru Hit Rádia Kontakt. Společně tady dneska řešíme jednu zásadní věc, a to jeden nejmenovaný festival, který měl začínat dnešní den, no ale včera se zrušil. Jo, takhle taková podpásovka, den předem zrušit festival, na který má spoustu lidí nakoupeno. Pokud náhodou jste měli vyrazit dneska na festival, a raději se podívejte, zda ten váš právě není zrušený, protože i takhle to chodí. Mě zajímala jedna věc, jestli váš zrušený festival potenciálně by vás naštval natolik, že byste celý víkend zahodili, nebo byste si řekli, tak, když nám ho nedopřáli, uděláme si ho sami. Protože přesně takovýhle postup má David, který mi napsal na WhatsApp a napsal zprávu. Šel bych na místo festivalu, samozřejmě nelegálně, ale pokud by tam byli další lidi, po případě bych je sehnal třeba ve Facebook skupině, co by přijeli stejně, udělal bych s nima vlastní spontánní sraz. Přivezl bych reprák, někdo by přinesl pivo, někdo kytaru a najednou by to vzniklo. Myslím si, že tohle je naprosto skvělý řešení týhle celé situace, takže pokud náhodou někdo z vás nebo štíků máte lístek právě na tenhle zrušený festival, tak tam holt jeďte. Proč ne? Dovolenou máte, volno vám nikdo vlastně nevzal a proč si to neudělat sami? To je prostě řešení naprosto úplně génia. Takže děkuju za tuhle zprávu, děkuju Davidovi zároveň za to, že třeba dal dalším lidem tip na to, co dělat s volným časem, a my si jdeme užít společně další hity. Pharrell Williams a Happy už za chvíli.
1: Mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
4: Tak to musíme do Spoltexu.
3: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
4: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
3: Tak už pojeď.
4: Spoltex.cz.
5: Auto na šrot CZ.
6: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776 823 833.
6: Auto na srot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
6: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776 823 833.
7: Na plyn, levně, rychle, bez starostí. Kepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pandoláhví, prodej i plnění. Kepi Gas, Liberec, Pavlovice.
8: Skonto nábytek.
9: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
10: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
14: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
15: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
16: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
18: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
19: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Coldplay, Lil Sims, Burna Boy, tahle trojce a kousek We Pray. V Eteru Hit Rády a Kontakt, kamarádi, před námi, ale další kousek, který se jmenuje Heaven, neboli to je takový synonymum k tomu, že je pátek. Jo, páteční dopoledne, už to máme za rohem ten víkend, takže rozhodně jestli nějak pátek by měl znít, tak je to jakýkoliv song, který má ve jméně v názvu Heaven. Před námi aktuálně DJ Sammy a Jenu, který nám předvedou právě Heaven, tak si to pojďte užít a užívejte, že prostě je pátek.

0: hit rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: I tento hit od Miraj na letošních Hradech.cz dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Miraj a jejich Summer Love. V éteru Hit Rádia Kontakt krátce před 9:45. Kamarádi, pokud si chcete užít ještě třeba nějakou letní lásku a vyloženě taky trošku toho léta, té letní atmosféry, zítra můžete. Zítra se totiž koná spoustu akcí a mezi nimi třeba 30. bratislavické slavnosti. Ty startují ve 14:00, čeká vás tam třeba vystoupení Davida Kollera nebo taky Michala Hrůzy a zároveň taky Hit Fakers. Všechno je to zadarmo. Což si myslím, že na tohle slyšíme úplně všichni, takže pokud náhodou ještě nevíte, co zítra s časem a chcete si užít trošku i té kultury a hudby a skvělé atmosféry bratislavické slavnosti, to jistěji, takže vyražte. No a my si jdeme užít společně další pecky, protože ty jsou taky zadarmo. Benassi Bros, Alvaro Soler nebo Alex Warren už za malou chvilku.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
4: Jo.
3: Jaký?
4: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
5: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
6: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
5: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
6: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Chytrý jak rádio. Váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
11: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
12: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
13: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
14: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
18: Hit Radio Kontakt.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Rihanna a Unfaithful. Ladíte Hit Radio Kontakt, odbyla nám 10. hodina a to je čas, kdy se společně pojďme mrknout, jak to vypadá tady u nás na silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor na výjezdu z Liberce na Nový Bor před Chrastavou. Srazilo tady osobní auto psa. Počítejte teda s omezením. A na Děčínsku v Dobrné se srazila 2 osobní auta. I tady projíždějte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domu se zkušenostmi, který se postará o všechno?
5: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
6: Výborné stáčené frizanté.
7: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fignerce nebo Jablonci u divadla.
6: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Do Libereckého kraje mohou dorazit další bouřky. Meteorologové vydali novou výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí, která varuje před další vlnou bouřek se silnými nárazy větru a přívalovým deštěm i kolem 70 mm. Výstraha platí od dnešního odpoledne do sobotních 2 hodin ráno. Zájem dětí o techniku a přírodní vědy podporují po celém Česku nejrůznější vzdělávací projekty. V Libereckém kraji mezi ně patří dětská univerzita. O co jde, vysvětluje radní Libereckého kraje Jitka Skalická.
11: Důležité asi je zmínit, že se zaměřuje zejména na technické vzdělávání.

0: zdvojnásobil svůj původní požadavek. Zlepšit se má také pokrytí vybraných železničních koridorů. Ve Frýdlantu je 22 stupňů, ve Stráži pod Ralskem 20 a v Tanvaldu 18. Dopoledne bude na severu Čech většinou skoro jasno až polojasno, postupně se zatáhne a dorazí déšť, hrozí i bouřky. Maximální teploty dneska mezi 23 až 26 stupni.
1: Hit Radio Kontakt.
2: My jdeme do další hoďky, společně s vámi je Denisa Janečková a právě teď posílám Lost Frequencies, Are You With Me?

Zara Larsson, Lush Life, kdo umíte ten virální taneček, doufám, že jste si pěkně zatančili takhle dopoledne u té dopolední kávy. Kamarádi, možná někdo si už tancujete doma, protože máte víkend. V Česku totiž doopravdy existují firmy, které mají už jenom čtyřdenní pracovní týden, a to stejně jako v jiných zemích. Tohle bych řekla, že je velice velké privilegium, takže pokud náhodou jste právě vy ti, kteří víte, že vaše firma má jen 4 pracovní dny, tak prosím, užívejte si to za nás všechny. Jo, protože u mě má pracovní týden 7 dní. A přestože jsem na to tak nějak zvyklá a baví mě to samozřejmě, tak někdy bych i ty 4 pracovní dny uvítala. Vy mi dejte klidně vědět a nějaký tip a trik, pokud máte 4 pracovní dny, a my se jdeme společně užívat další pecky. Právě teď Jennifer Lopez, Pitbull a Dance Again, protože my jdeme tančit.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt. 5 minut před 10:30 dozněly Linkin Park New Divide a dneska nám tu opět platí výstraha před silnými bouřkami. Já bouřky a celkově počasí řadím asi mezi tu top největší pohromu, která vám může zkazit celý festival, a proto se dneska na jeden chystám. Každopádně, co si budeme povídat, prostě někdy musíte. Jo? Když musíš, tak musíš. A hold, jestli bude bouřka, vichr, totální nějaká smršť dešťová, tak i tak prostě tam půjdu a budu se snažit si to užít co na maximum. Každopádně ty bouřky, které mají dneska dorazit, a výstraha platí od 4 odpoledne až do 2 do noci a do sobotního rána, dejme tomu respektive, mají být šílenější než ty, co byly doteď. Těžko říct, co si pod tímhle můžeme představit, protože už to, co bylo na obloze, jaký blesky během řádu vteřin se objevily, tak byly docela dost šílený a ta podívaná byla neskutečná. Uvidíme, jak to bude dneska, já si to každopádně užiju přímo pod širákem. Tak jako tak, kamarádi, buďte na sebe opatrní, dávejte na sebe pozor, nepřibližujte se k stromům a hlavně to natáčejte. Co si budeme povídat, každý to potřebujeme mít v telefonu.
1: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
2: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
1: Tak to bude drahota.
2: 6, 5, 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
1: Za auto roku? Jako fakt?
2: Fakt. 6655. Jen v Auto Nord.
3: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
4: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
5: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
6: Pyžamko s jednorožcema.
5: Máme.
6: Bundu a sovčelky s kočičkama.
5: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
6: Tepláčky, tyhle mám děravý.
5: Máme tyhle s dvojitými koleny.
6: A hlavně méně.
5: Neboj, máš ho už v batůšku.
6: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
5: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
7: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
8: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar. Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
9: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QV kuchyně CZ.
12: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
13: Ano, na webu lksobě.cz.
12: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
13: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
12: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
14: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Michael Schultz, Rehab a Better Me. Ladíte Hit Radio Kontakt, užíváme si skvělý playlist tady společně a budeme v něm samozřejmě i pokračovat, protože dobře všichni víte a víme, že playlist Hit Radio Kontakt jede non-stop. Ladíme vám hity, servírujeme vám jenom to nejlepší a to i třeba po 18. hodině večer ve večerních speciálech. Dneska se ho užijete samozřejmě taky, máme pátek, to znamená, že to bude znít ještě o něco líp a ať už vás čeká úplně cokoliv dnešní večer, tak si budete užívat společnost třeba právě Kabátů. Tady je Pohoda, kousek, který je taková malá upoutávka na to, jak to dneska po 6. večer bude znít, takže rozhodně si to užijte i teď, ale i potom večer, protože takovýhle hit, to je prostě, to je Pohoda, tak jdem na něj.

0: Shakira a taky její Zoo doznívá éterem Hitrády a Kontakt krátce před 10:45. I takovýhle hity umíme, takhle skvělý parádní hity. No ale my se společně teďko budeme podívat na to, co se chystá tady u nás v Liberci, co zjišťovala pro vás naše Denča a kde byste si mohli nakoupit, třeba i ve 3 ráno.
1: Liberecký kraj otevřel vzorovou prodejnu 24/7, která v sobě spojuje prezentaci lokálního řemesla a plně automatizovanou prodejnu s nepřetržitým provozem. Samoobslužná prodejna se nachází v budově D u Krajského úřadu Libereckého kraje a je společným projektem s agenturou regionálního rozvoje. Více nám poví hejtman Martin Půta. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Pane hejtmane, vzorová prodejna už několik dní funguje. Jaké jsou vaše první dojmy a co od tohoto projektu očekáváte?
2: Tak já mám radost, že jsme prodejnu úspěšně spustili a že si ji už mohou prohlédnout a vyzkoušet nejenom podnikatelé, starostové, ale taky veřejnost. Nejde jenom o samotnou prodejnu a prezentaci projektu Liberecký kraj sobě a regionálních výrobců všeho možného, od potravin až třeba po sklo a šperky, ale taky ukázka toho, jak mohou moderní technologie pomoci zachovat úplně základní služby v malých obcích.
1: Čím je prodejna výjimečná oproti běžným samoobsluhám? Co všechno si tady můžeme koupit?
2: Tak automatizovaná prodejna je výjimečná především tím, že v většině otevírací doby je úplně bez obsluhy. Je to moderní řešení, které umožňuje zákazníkovi vejít do prodejny, nakoupit vlastně bez obsluhy, jenom s použitím vlastní identifikace, a my toho chceme využít k propagaci regionálních prodejců, výrobců, které podporujeme v projektu Liberecký kraj sobě. Všechny ty věci, které tam lidé mohou koupit, mohou je tam vidět, tak jsou vyráběny u nás v kraji díky šikovným místním lidem, řemeslníkům anebo třeba výrobcům potravin.
1: Může se podobný koncept podle vás objevit i v dalších obcích Libereckého kraje?
2: Chci říct, že naše prodejna v budově D u Krajského úřadu není první v Libereckém kraji. Dlouhodobě několik posledních let už funguje v Pěnčíně na Jablonecku. Je to ale prostor, jak ukázat dalším obcím nebo dalším provozovatelům technické řešení, které umožní udržet třeba prodej potravin a dalších potřebných věcí i v menších obcích Libereckého kraje.
1: Tolik hejtman Martin Půta o nové vzorové prodejně 24/7. Díky za rozhovor a nashledanou.
2: Děkuji za rozhovor a přeji krásný den.
3: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
4: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
5: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
6: 10 za měsíc?
5: Spíš 12.
6: 12? Vážně, Zuzko?
5: 7378.
6: Za toho velkýho Enyaqa?
5: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
6: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
5: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
7: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
8: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
9: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
10: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
13: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
14: Auto ESA to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
13: Auto ESA to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
17: Jablonné v Podještědí a tradiční akce Loučení s létem. Sobota 22. srpna na koupališti od 2 odpoledne. Vltavín, Honza Popleta, Sváťovo divadlo, Eva Farna Revival, Roxette Revival a Light and Fire Show. Občerstvení a spousta dobrot. Užijou si děti i dospělí. Přijeďte v sobotu 22. srpna do Jablonného.
18: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
19: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
18: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
20: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio. Hitrádio Kontakt.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Pilots a Stressed Out. Nám odbyla 11. hodina, ladíte Hit Radio Kontakt a společně se pojďme podívat k nám, jak to vypadá na silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor na trase z České Lípy směrem na Mladou Boleslav za Doxy. Je to neprůjezdná silnice kvůli spadlému stromu, takže určitě opatrně, zároveň počítejte s objížďkou. A na cestě z Mladé Boleslavy do České Lípy u Jestřebí probíhá aktuálně čištění vozovky, takže tady dávejte pozor. A taky čerstvá nehoda v Liberci v Doubské ulici, kde jsou v sobě dvě osobní auta. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Výborné stáčené frizanté.
7: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
6: Frizanté z Vínohruška.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
2: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Řidiče v Liberci čeká o víkendu další omezení kvůli rekonstrukci mostu na silnici 35 u Globusu. Komunikace pod mostem v prostoru okružních křižovatek Sněhulák bude uzavřená v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli vždy od 6 večer do 8 hodin ráno. Projíždějící budou muset využít objízdnou trasu, která povede přes Londýnskou, Ostašovskou a Sousedskou ulici. V Libereckém kraji zůstává nevhodné ke koupání kvůli přemnoženým sinicím Hamerské jezero. Zhoršenou kvalitu vody má dalších 5 z 25 sledovaných přírodních koupališť v kraji. Kvalitu vody si můžete ověřit na webu krajské hygienické stanice Liberec. Čína začala do dopravního provozu nasazovat roboty, kteří mají policistům pomoci s rutinními úkoly. K hollywoodskému Robocopovi z filmu z roku 1987 mají zatím daleko. Nemají zbraň ani pravomoc zatýkat a místo mechanického kroku se pohybují na kolečkách.

0: As You Are, Nirvana, tohle jsme si užili v pátek dopoledne, chápete to? Takovýhle parádní a nabušený hity. Zároveň zítra už máme konečně sobotu a kdo hledáte ještě stále program, kam vyrazit, tak můžete vyrazit třeba do Svian, protože tady se uskuteční 15. ročník svianského pivobraní. A to konkrétně na hřišti ve Svianech. Začíná se ve 2 a užijete si tam třeba Crossband, taky Scarp, Turbo, Lucia Revival z Plzně, no a zároveň i Hit Radio Kontakt, protože my tam za vámi jedeme s naší fun a relax zónou a balonkovou soutěží, kde jsou skvělý ceny, které si můžete odníst, ať už to jsou pivka ze Svian, protože bez toho by svianské pivobraní ani nebylo, nebo třeba na osvěžení i mošty z Lažan, zároveň vstupenky do Equalandie v Liberci, anebo třeba taky poukázky do železářství Bradáč. Pro každýho něco, spoustu věcí a aktivit i u nás ve stanu, takže se nezapomeňte stavit a myslím si, že tohle může být velice povedené odpoledne. Budu se na vás těšit a teď už vám posílám další pecky.
1: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
2: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.

0: minut před 11:30 doznívají Walk the Moon a Shut Up and Dance. Českem prolítl aktuálně malý průzkum, a to konkrétně mezi rodiči školáků, a ukázal, že absolutně nejúčinnějším trestem dnešních dnů je změna hesla na domácí Wi-Fi a nebo zabavení nabíječky. Kde jsou ty časy, když jsem měla jakýkoliv průšvih nebo cokoliv se stalo, tak můj největší trest byl, že nepůjdu ven před barák si hrát. Opravdu tam jsem jako cítila, že to je trest úplně toho nejvyššího rázu, no dneska už je to všechno jinak. Opravdu změna hesla na domácí Wi-Fi nebo zabavení nabíječky je ten nejúčinnější trest. Možná pro vás je to docela fajn, protože začíná pomalu, už bude začínat školní rok, a tak se třeba chcete inspirovat rodiče, takže tady podle tohohle průzkumu tohle funguje naprosto úplně nejvíc. Schválně to zkuste a uvidíte, jak to bude doma vypadat. A upřímně vám moc nezávidím. Každopádně jdeme si užít hity. Sam Feld, Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, to je kousek, který je nachystaný už za chvíli.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
6: Mirá,
5: Rybičky, Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
6: Mikové,
5: Harley,
6: Single X,
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hit Rádia Kontakt.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Prázdniny, končí škola, vláz, Lidl, výbava z brusu, nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
14: pak hrnky,
13: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
14: škola volá.
15: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
16: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
17: Nakupujte za akční ceny v Globusu Liberec. Dopřejte si od středy 19. do úterý 25. srpna čerstvá vejce. 30 kusů s kartou Můj Globus jen za 69,90. Nebo jahody 500 gramů s kartou Můj Globus jen za 64,90. Globus, tady se svět točí kolem vás.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: Mami!
6: Ovčák!
14: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
20: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
21: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Marshmallow, Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. 5:30, ladíte Hit Radio Kontakt, společně se tak nějak dostáváme k obědu a to s těma nejlepšíma hitama, protože mít v uších Hit Radio Kontakt, to dělá ten jedině dobře. Před námi aktuálně kapela Jelen a Magdaléna, kousek, který je teďko věnovaný všem Magdalénám, které nás poslouchají, ale zároveň úplně všem z vás, protože věřím, že tohle je zrovna ten hit, který každý zná, který si každý minimálně zabrouká, třeba i zaspívá a někdo si třeba i hodí kopejtkem. Takže právě teď máte na to ten prostor a ten čas a společně si to jdeme užít. Magdaléna a kapela Jelen. Na Hit Radio Kontakt.

0: Gracie Abrams, That's So True, krátce před 11:45. To znamená, že pro dnešek už máme společně padla. Za chvíli se na vás těší Jirka a taky samozřejmě srdcovky, který si užijete od 12 do 1 a s Jirkou čas až do 3 a odpoledne potom s Denisem. My se uvidíme zítra na Svijanském pivobraní a ve Féteru si uslyšíme zase v pondělí ve 3 odpoledne, tak jak to znáte, jak jste na to zvyklí a já se na vás budu těšit. Ode mě je to vše, užijte si víkend, užijte si ještě to krásný počasí, který aktuálně stále venku máme. Buďte na sebe opatrní a zatím čau!
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz

0: radostí, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Auto na šrot CZ.
2: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
1: Volejte 776 823 833.
2: Auto na srot.cz.
1: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
2: A zdarma odvezeme.
1: Volejte 776 823 833.
3: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
4: Jo.
3: Jakej?
4: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
5: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
6: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
5: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
6: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
7: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
9: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
10: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
11: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MiG-21, Mirai, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
12: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
13: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
14: Centrum Babylon.
15: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
16: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
17: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
18: Radio Kontakt.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči s omezením počítejte na Semilsku. Mezi Lomnicí nad Popelkou a Bradleckou Lhotou u Ploužnice je silnice neprůjezdná kvůli spadlému stromu. A v Děčíně v Liberecké ulici na křižovatce s Liliovou počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Nákupy v onlineshop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On Air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Schodek státního rozpočtu příští rok oproti letošku vzroste, překročí tedy 310 miliard korun, bude ale nižší než 400 miliard, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Deště začínají oživovat zeleň, na doplnění zásob podzemních vod, ale podle odborníků zatím nestačily. Lidé, kteří během léta o vodu přišli, by navíc měli být na pozoru, pokud se jim studny opět naplní. Voda může být kontaminovaná. V Řecku bylo od začátku roku kvůli způsobení požáru zatčeno 308 lidí. Ve většině případů šlo o nedbalost, ve 36 o úmysl. Řecké veřejnoprávní televizi to dnes řekl mluvčí hasičů. Rovněž vyzval k dodržování všech pravidel vyhlašovaných v době nebezpečí lesních požárů. A teď ještě něco z regionu.
2: Liberecký kraj zlepší návštěvníkům orientaci v chráněné přírodě. Na 34 maloplošných zvláště chráněných územích přibydou nové informační tabule, které lidem přiblíží zajímavosti krajiny, rostliny i živočichy. Tabule mají lidem přiblížit jedinečnost míst například u Bílé skály, Cihelenského rybníku nebo Panského lomu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Na severu Čech se teploty pohybují mezi 20 až 24 stupni. Odpoledne čekáme polojasno, postupně se ale zatáhne a večer dorazí déšť nebo bouřky.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Je tady pátek. Konečně, ahoj. Jak se máte? Takhle po pracovním týdnu, který je téměř za námi. Dočkali jsme se. Fantazie. Nádhera. Doufám, že třeba navíc je to pro vás dneska poslední den v práci a že vám od pondělka začíná dovolená. To bych vám taky přál. 12 hodin, 2 minuty, máme tady páteční poledne, takže začínají srdcovky a dnešní srdcovky budou trošku jiný. Budou trošku jiné. Uslyšíte hity, které jste možná ještě neslyšeli, nebo jste neslyšeli za poslední třeba 20 let ani jednou. Já se na ně těším strašně moc. Velmi jsem si dal velkou péči s jejich výběrem. Každopádně hned na úvod dáme něco, co znáte. Holky, dámy, slečny, tohle je pro vás, jo? Rok 1999. Jestli máte pocit, že vám to dneska nesluší, blbost, loupost. Vypadáte jako sexbomba. Fakt dneska dobrý.

0: Jones, rok 1999.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Sex Bomb. Za mě fantastický hit, není asi lepší hit, kterým bychom mohli otevřít páteční srdcovky na Hitrádiu. Teď trošku zvolníme tempo, téma dnešních srdcovek je, co vám chybí z devadesátek. Jedna věc, která vám chybí. Já jsem dneska přišel na to, že mi strašně chybí srandokaps. Pamatujete si to? Se jako cestou vlakem bez srandokapsu prostě nedali tenkrát. Tak napište mi na 777-937-777 jedna věc, která vám chybí. A my si dáme mezi tím další srdcovku. Vybírám pro vás Guns N' Roses. Kapelu, která je často označovaná jenom jako kapelu coverů. Říkám, no a co? Když to dělají dobře. Tak si dáme jeden cover z roku 94, ten úplně původní, ta původní verze je z roku 1958. Byla trošku temnější od The Skyliners, ale Guns N' Roses z toho udělali vlastně takovou jako příjemnou baladu, která je teda hodně smutná. Since I Don't Have You na Hit Radio.

0: Cupku. Dobrý, ne?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já vím, že samochvál smrdí, ale v tomhle případě si tady klidně na chvilku ve studiu hold otevřu okno, protože za Shifters na páteční poledne, tak to jsem na sebe fakt jako hrdej. Lola's Team, nádherný hit, který se prostě v rádiu už nehraje, je to obrovská škoda. A tak jsem strašně rád, že tady na Hit Rádiu v rámci srdcovek jsme si ho alespoň znovu mohli připomenout, protože to je přesně takový ten jako páteční drive, to je to, co bychom chtěli v pátek večer slyšet, aby nám to zlepšilo náladu. A to ještě pořád, nevíte, co vás dneska čeká, jo? Ještě mám pro vás jednu lahutku, bude to srdcovka s číslem 5, ta, co bude teďko, 4, to je taky jako super, jo? O tom žádná, ale až uslyšíte tu pátou, tak vám garantuju, že budete v totálním zenu. Trvá 2 minuty 59 vteřin a vyklidní vás tak, že už vás dneska nikdo a nic nerozhází. Ani kolony na dálnici, kdybyste se odpoledne v nějaký sekli, ani návštěva u rodičů a nebo návštěva rodičů, vašeho partnera nebo partnerky. Prostě ne, budete úplně v totální, naprostý pohodě. Díky Hit Rádiu a srdcovce s číslem 5. Ta bude už za chvilku. My si teď dáme 4, Human League, taky fantastická věc. A ještě v rychlosti takhle kouknu na WhatsApp, co vám chybí z 90, co jste mi psali, tak kromě teda Griliášových vlnek, což je prostě tady 90% zpráv, tak Vlaďka mě nejvíc pobavila. Ahoj, mě z těch 90 nejvíc chybí mládí. Amen. To se nedá nic víc říct. Tak tady jsou Human League.

0: Ta páteční srdcovka I'm Easy a Faith No More.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Říkávali, že pocit pohody se prý nedá zhudebnit. No a pak právě přišli Faith No More a jedinou písní nás doslova posadili do gauče a dali nám takhle nohy na stůl. Nádhera. Pátá srdcovka je vlastně za námi a to je všechno. to uteklo. Už jenom jedna jediná srdcovka, která je na vaše přání a dneska, protože je pátek a před námi víkend a o víkendu, tak pro vás máme vždycky dopoledne narozeninovou ruletu, kdy hrajeme hity na přání z roku, kdy jste se narodili. Taky dneska si dáme takovou narozeninovou srdcovku. Co vy na to? Ať to není nic složitýho, ať nemusíte nic složitýho vymýšlet a přemýšlet, tak stačí, když mi napíšete na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Jednoduchý čtyři čísla, který znamenají ročník vašeho narození, jo, nebo rok vašeho narození. Prostě napište mi, v jakém roce jste se narodili, já tady jeden rok vyberu, kouknu, co se v té době nejvíc hrálo a pak vám ukážu tady u nás na Hit Rádiu, co se zrodilo ve stejný rok v hudbě, jako když jste se vy dostali na svět. To je krásný. 12.22, to je aktuální čas. Dáme za chviličku jeden hit, bude Eva Farna a Miraj a pak narozeninová srdcovka. Tak ještě jednou pište 777-937-777.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
7: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
12: Service Plus.cz.
13: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
14: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio. Když se probudí

0: Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si, 12 hodin 31 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: My půjdeme do doby, kdy Eva Farna ani Miraj navrátil ještě vlastně nebyli na světě. Mám tady srdcovku na přání, která dneska je narozeninová. Chtěl jsem po vás, abyste mi na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777 napsali rok, ve kterým jste se narodili. Můj prst tady úplnou náhodou ukázal na rok 1984. A musím říct, že jsem si teda naložil zbytečně moc velký sousto. 1984 byl neskutečný rok. Dobře poslouchejte, co tam je za hity. Frankie Goes to Hollywood Relax. Ghostbusters, tedy Krotitelé duchů. Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Queenie vydali Radio Gaga. Prince vydal Purple Rain. A já nevím, co z toho mám zahrát. Tak postavím dneska proti sobě, protože Queeny, tak ty jsme hráli tenhle týden v srdcovkách, tak postavím proti sobě tedy Ghostbusters, Krotitelé duchů a Prince Purple Rain a nechám to na vás, jo. 777-937-777, pište teď hned, co byste chtěli slyšet, prostě, a abyste nemuseli vypisovat, tak Ghostbusters je jednička, Purple Rain je dvojka, tak pište jedničko nebo dvojku, prvních 10 zpráv, se to tady takhle, hele, už to jede. Purple Rain, Ghostbusters, tak to je 2-1. Dvojka, 1-1. Dvojka. Tak OK, tak to nemá smysl, abych teda pokračoval dál. Evidentně prostě jsme na dvojky. Tak jo. Ghostbusters by byly skvělý, ty by nám to tady trošku jako oživili, ale na druhou stranu, jako i do tohohle počasí, na konec pracovního týdne. Ty kokos, jste skvělý. Volme doprava. Rok 84. Prince. A to je boží.

0: Dnešní narozeninová srdcovka z roku 1984. Totální klasika. Prince, Purple Rain na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a tím nám dneska taky končí srdcovky. Prince tedy porazil Ray Parker Juniora, hit Ghostbusters, na základě vašeho hlasování. Takže my budeme pokračovat dál. Další srdcovky, tak ty budou opět v pondělí ve 12. Nebo víte co? Hele, je to jedno, ne? Je pátek. Je pátek. No a co, že už byla srdcovka na přání? V životě se má žít teď hned a ne furt na něco čekat, ne? Tak když jste si psali i o tu jedničku, pojďme si ten pátek udělat krásný, kdy tohle je Hit Radio, pojďme se bavit tím životem a pojďme si dát výjimečně dvě srdcovky na přání, ne? Co? Co mi na to? Volume doprava, protože přichází... Kdo? Ghostbusters!

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

A takhle my si tady žijeme, to jsou pořád nějaký pravidla a tak dále. Je občas jako důležitý taky některý pravidla trošku porušit, ne? Ray Parker Jr., Ghostbusters, a myslím si, že asi máme všichni plány na večer jasný, pokud budete doma, prostě si dneska koukneme na krotitelé duchů. A to už jsou opravdu poslední srdcovky pro tento týden.

0: Rehab na Hit Rádiu, 12 hodin 44 minut, s vámi Jirka Pelnář, ještě jednou krásný pátek přeju. Srdcovky jsou tady za náma, já ještě zdravím takhle na dálku taky Toma, který psal na WhatsApp Hit Rádia, že poslouchá v traktoru, že si jako fakt užil krotitelé duchů. Tak to je krásný, to je super, kde všude posloucháte Hit Rádio. Netušil jsem, že dneska s váma budu trávit ještě jako šichtu v traktoru, tak nádhera, teď na to moc nedrncá. Docela by mě zajímalo, vlastně takhle Tome, klidně ještě napiš, kolik to žere. Kolik vlastně jako žere traktor? Protože na tu spotřebu, na tu teď jezdíme úplně všichni. Ty ceny na benzínkách, oproti včerejšku to zase šlo o korunu nahoru, alespoň teda tam, kde já tankuju. Tak si říkám, že zaplať pán Bůh, že alespoň my vám dáváme tu šanci, že si můžete nějakým způsobem ušetřit peníze za pohonné hmoty. Protože dneska je pátek, mezi 12. a 15. budeme hrát dokonalou desítku, ve který vám dneska dám až 10 000 korun na benzín nebo na naftu. Jo, tak dál poslouchejte Hit Radio, váš čas ještě přijde. Tak držím palce. Do 13. hodiny z hitů. Lučenzo a Don Omar, dáme nějaký letní hit a taky Taylor Swift.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
4: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolínů různě umístěných po zooparku Zelčín.
3: Jak jsou ty trampolíny velké?
4: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
3: Jsou trampolíny placené?
4: Ne, trampolíny jsou součástí areálu Zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
3: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
5: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
7: Tak to musíme do Spoltexu.
6: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
7: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
6: Tak už pojeď.
7: Spoltex.cz.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Je dobré znát svůj limit. i u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
17: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
18: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika, blízko a velmi blízko jsou také i další nejnovější zprávy s Dominikem. Už za chviličku, ještě předtím aktuální doprava na Hitrádiu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na příjezdu do Horek u Staré Paky směrem ze Studence bourala dvě osobní auta, projíždí se Kyvadlově, tak počítejte se zdržením. A na průtahu Libercem směrem na Turnov u sjezdu na ulici České mládeže probíhá oprava vozovky, i tady se zdržíte. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Výborné stáčené frizanté.
10: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fígnerce nebo Jablonci u divadla.
9: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Do Česka míří další silné bouře, kvůli nim se mohou dnes večer a v noci výrazně zvednout hladiny menších přítoků Dolní Vltavy v Praze a taky menších toků na severu Čech. Meteorologové očekávají dosažení i druhých povodňových stupňů. Nejhorší situace by měla být v zastavěných částech povodí. Výběr školního batohu není radno podceňovat. Co by měl kvalitní batoh splňovat, řekne Lucie Korveliusová z D-testu.
14: Měl by mít široké, polstrované a snadno nastavitelné popruhy, ideálně také hrudní pás, který umožní přizpůsobit batoh postavě dítěte. Důležitá je rovněž dobrá viditelnost, odolnost proti dešti, pevné držadlo a kvalitní zapínání.
13: Dítěti musí batoh taky dobře sedět a být pohodlný. Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open v New Yorku. Na kurtech chybí vítěz celkem 7 Grand Slamů od poloviny dubna, poté co odstoupil z turnaje v Barceloně. Soutěže ve dvouhře na US Open začnou 30. srpna. A teď ještě něco z regionu.
2: Do Libereckého kraje mohou dnes večer dorazit další bouřky. Meteorologové vydali výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí, která varuje před další vlnou bouřek se silnými nárazy větru a přívalovým deštěm i kolem 70 mm. Meteorologové vyhlásili také povodňovou bdělost. Hladiny řek tak mohou stoupat.
15: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Maximální teploty se na severu Čech budou dneska pohybovat mezi 23 až 26 stupni. Oblačnosti bude přibývat a večer musíme počítat s deštěm nebo bouřkama.
16: Hit Radio.
15: Jirka Pelnář. Hit Radio.
1: Zprávy na Hit Radio jsou za námi. Děkujeme Dominikovi, že už víme, co by všechno měl splňovat nový školní batoh pro děti. Já si říkám, doufám, že vy taky máte u sebe nějaký batoh, protože já vám teď naložím plnou polní skvělých hitů na páteční odpoledne. Dáme Imagine Dragons, Ella Henderson nebude chybět a hned na úvod, to vás nakopne. Let's get it started!
15: Hit Radio Kontakt.

Imagine Dragons na Hit Rádiu na páteční odpoledne, za chvíličku bude čtvrt na dvě, pročítám si tady zprávy, co posíláte na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777 a přišla mi zpráva, docela zajímavá, a to od Kamči a píše: čau Jirko, na čem dneska jedeš? Tolik energie na konci pracovního týdne jsem ještě neviděla. Kamča Třebíč. No, na čem, no. Nic zvláštního. Cukr. To je celý. K obědu jsem měl buchtičky se šodo, potom kolegyně přinesla medovník a místo kafe, tak tady mám na stole půllitrovej hrnek kaká. Jo? Ano, asi jsem jediný čtyřicátník v okruhu 259 kilometrů, co pije kakao, ale prostě ten cukr dělá divy. Já vím, že to není zdravý, já vím, že všude frčí všechno bez cukru, ale jo, já bych jako vůbec nebyl proti, kdyby ho zase vrátili do hry. Ať se klidně teda jednou pro vždy nechají plastový brčka, ale hlavně ať nepřijdeme o ten cukr teda, jo? Mimochodem, když jsme u toho cukru, věděli jste, že kostkový cukr je český vynález? Ano, celý svět se nám opět může poklonit, je to tak. Až do roku 1843 byl cukr v domácnostech, pokud tam teda byl, jenom jako ve formě takových velkých cukrových homolí. Až jednoho dne přišel domů ředitel dačické rafinérie a dostal od své paní brutální sodu za to, že se zase zranila a sekla do prstu, když sekala tu cukrovou homoli. Takže frajer teda ze strachu ze své paní tak začal přemýšlet a nakonec doopravdy vymyslel kostkový cukr v této formě, tak jako známe dodnes. Nechal si to patentovat a to všechno se stalo v lednu roku 1843. Takže dámy, děkujeme vám, že jste pro nás stále inspirací a motivací a upřímně i tady z toho můžeme říct, tady z toho jako příběhu, že asi jako strach z vlastní manželky je největším hnacím motorem našeho života.

0: Alexandra Burke, Haleluja. My si vlastně jako můžeme říct nakonec jako Haleluja, že některá doba už je dávno za námi a že vlastně i na rovinu, i přesto, že nás něco teď jako nebaví, tak buďme opravdu jako rádi za to, v jaký době žijeme. Kort dneska si to můžeme uvědomit, 21. srpen, jo, takže 21. srpna, všichni víme, co se dneska slaví. 1968 vtrhla do Československa vojska pětistátu Varšavské smlouvy. Dneska jsou různý pětní akce po celém Česku, takže dneska je ten den, kdy si prostě jako fakt jako můžeme sáhnout do svědomí a říci, zaplať pán Bůh, že žijeme v době, jaké žijeme. Je důležitý na to nezapomínat. Cranberries je další hit, který pro vás chystám už za chvíli tady u nás na Hit Rádiu na dnešní příjemný páteční odpoledne. Tak buďte s námi.
1: Říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
2: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
3: 10 za měsíc?
2: Spíš 12.
3: 12? Vážně, Zuzko?
2: 7378.
3: Za toho velkýho Enyaqa.
2: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
3: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
2: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
4: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
5: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
6: Pyžamko s jednorožcema.
5: Máme.
6: Bundu a sovčelky s kočičkama.
5: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
6: Tepláčky, tyhle mám děravý.
5: Máme tyhle s dvojitými koleny.
6: A hlavně médium.
5: Neboj, máš ho už v batůšku.
6: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
5: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci. Autonašrot.cz.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776 823 833.
7: Autonašrot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776 823 833.
8: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
9: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
10: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
14: Ano, na webu lksobě.cz.
13: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
14: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
13: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
15: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitradiu?
2: Tak v Německu, prosím pěkně, právě řádí gigantický klíšťata, který jsou pětkrát větší než ty naše.
3: Pa.
2: Ale když jsme u těch klíšťátek, jo, tak na jakém nejbizarnějším místě jste kdy klíště měli?
4: Já neměla bizarní místo, ale měla jsem klíště, kterého jsem si nevšimla za uchem a měla jsem z něj boreliozu, takže to bylo jako nepříjemné.
2: Doprčic. A co ty měl klíště na nějakém netradičním místě?
5: Jo.
2: A kde?
5: Přesně tam.
2: Pak?
4: A taky mě napadly dvě, tak jaký místa, jaký to je?
2: No tak je to jako v jedné oblasti.
5: Je to v jedné choulostivější
2: oblasti. A teďka, a mě by vlastně zajímalo, jestli jsi to měl úplně na stejném místě jako já. A to znamená,
6: jak to říct, to je slušně takhle po ránu.
5: U mě to na první pohled nebylo vidět, bylo potřeba odhalit jistou část. A tam dole to bylo.
2: A tak počkej, tak to byly ty německý klíšťata, ty holky.
1: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

To Friends, 13 hodin, 37 minut. Před chvíličkou, když jsem mluvil o dnešním výročí, ono to zní hrozně, to slovo výročí, když se bavíme o takové události, tak jinak, tak si prostě dneska připomínáme tedy, co se stalo 21. roku 1968. Mnohem příjemnější potom výročí, tak to už se váže k roku 1989, tedy k sametové revoluci, no a především tedy k pádu komunistického režimu. A v roce 1989 také vznikla irská skupina Cranberries. A tak si symbolicky v dnešní den Cranberries dáme tady u nás na Hitrádiu. A je to i taková malá pozvánka na dnešní večer mezi 18. a 21. Opět uslyšíte největší hity z 80. let, 90. let a milénia v rámci Hitrádia Classic. Teď Cranberries.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Radio, chviličku před 2:45, s váma Jirka Pelnář, posloucháte páteční Hit Radio a jestli rádi hrajete hry, tak samozřejmě je mi úplně jasný, že se nemůžete dočkat listopadu, až vyjde nejočekávanější hra letošního roku GTA 6. Jestli jste propadli v minulosti GTAčku, tak to je prostě, to už není úniku. Tu hru budete hrát do smrti, to je jistý. Do listopadu ještě daleko, ale proč o tom mluvím? Protože všude po internetu tak teď lítají ukázky, videa, fotky z líknutý hry. Vypadá to, že opravdu se někdo dostal k tomu, jak to bude vypadat. A začínají pomalu, ale jistě se to tady jako všude... Důležitý jako je, že ty videa, který se dostali na internet, jo, který unikly, tak že se pořád mažou a mažou a mažou, jo. Takže se někdo snaží je z toho internetu dostat zpátky. A to je taková hned jako prvotní ukázka toho, že by to možná opravdu mohly být originální videa. Tak pokud na něco takového narazíte, možná, že vám to jenom dodá jako trošku chuť. Na druhou stranu, já jako doporučuji nekoukat na to. Já třeba nekoukám ani na trailery k filmu, protože ono to čekání potom do toho listopadu je ještě mnohem a mnohem delší, jo? Tak si to asi nedělejte. Každopádně GTA 6, to bude brutální událost roku 2026. Hit Radio bude u toho, ale až v listopadu. Do té doby tak si dáme další skvělé hity. Za chviličku John Legend, taky Kesha s hitem TikTok.
1: Parcel boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
2: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
3: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
4: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
5: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
6: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
7: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
8: Společně.

0: starostí rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: vyhrávej bžik.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
4: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do láhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
7: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
6: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu. Hit
10: Radio. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
11: Hey, what up, girl?
10: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
11: Let's
10: before
11: go.
10: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: tady pobřežní hlídka, trošku v turingu, vlekem. Jestli pracujete v kuchyni a máte pocit, že tak trošku plavete v práci, tak tohle byl záchranný kruh, co jsem vám tam hodil. Ano, já vím, mohla to být radši Pamela, ale je to kruh, život není dokonalej a navíc musíte makat a ne očimovat blonsku v tuningu. 13.59, nejnovější zprávy pro nás má Dominik, už za chviličku, teď rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Liberci ve Švermově ulici u křižovatky s Vojanovou bourala dvě osobní auta, počítejte tam s omezením. A na trase z Jičína na Trutnov u Horky u Staré Paky narazilo osobní auto do mostku, i tady počítejte s omezením. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Zas ten rok. Festival, který stojí za to prožít. Vašo Patejdl Original Band. Těla. Motorband. Street 69. Rockset Tribute. Kabát Revival Varnsdorf. A mnoho dalších. Městy Zásada 22. srpna. Lístky v předprodeji na zastenrok.cz. Těšíme se na vás.
5: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
6: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Výborné stáčené frizanté.
10: Další důvod, proč zajít do vinotéky Víno Hruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
9: Frizanté z Víno Hruška.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ministerstvo financí začne v pondělí přijímat objednávky na druhou emisi dluhopisů republiky určených pro občany. Upisovací období potrvá do 4. října. Ministerstvo v něm nabídne jen 3měsíční obligace s úrokovou sazbou 3,75% ročně. Příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území republiky. Nejlépe ho ovšem uvidí lidé na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce. Zhruba 200 tisíc cestujících už ohodnotilo svou jízdu vlakem v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat jejich spokojenost roste. Co k tomu přispívá, řekne mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
14: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
13: No a teď ještě něco z regionu.
1: Řidiče v Liberci čeká o víkendu další omezení kvůli rekonstrukci mostu na průtahu městem u Globusu. Silnice pod mostem u Sněhuláka bude v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli uzavřená, vždy od 6 večer do 8 ráno. Řidiči tak budou muset na objízdnou trasu. Ta povede přes Londýnskou, Ostašovskou a Sousedskou ulici.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Obloha nad severem Čech by se měla v průběhu odpoledne postupně zatahovat, k večeru pak čekáme déšť, hrozí i silné bouřky. Teploty dneska mezi 23 až 26 stupni.
3: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio v pátek ve 2 hodiny odpoledne na WhatsApp 777-937-777 mi přišla zpráva. Čau, přišel jsem z oběda, přišel jsem o něco, už jste rozdávali těch 10 tisíc. Tak odpověď je, ne, ještě ne. mezi 12 a 15 to má být a tím pádem už máme jenom necelou hodinku, tak je jasný, že v této hodině určitě na Hit Rádiu budu rozdávat až 10 000 korun na pohonné hmoty, to znamená na benzín nebo na naftu, záleží samozřejmě jako na co jezdíte, důležitý je, že kdo maže, ten jede. A vy poslouchejte pozorně, za chvilku bude signál.

Stumbling, tak to je dokonalý hit už po generace, už je to doslova a do písmene takzvaně epický hit. No a když jsme u těch epických věcí, tak léto na Orlen je letos také epické. Tankujte efektu se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny na litr s Orlen aplikací každé pondělí a s tank kartou Easy celé prázdniny. Ve Stop Café vás navíc ještě osvěží i limitované letní drinky a na cestu si pak dopřejete i čerstvě rozpečené sendviče. Tím pádem každý letní výlet by měl vlastně začínat na Orlenu. No a aby to bylo úplně co nejpříjemnější, tak na Orlenu kromě epických slev můžete tankovat i zdarma, a to díky Hitrádiu, protože už za pár okamžiků nás čeká naše dokonalá desítka, tedy hra, ve které si můžete vyhrát až 10 000 korun právě na tank kartu Easy, abyste mohli využívat epické slevy od pondělí do pátku. Ty epické slevy jsou tam od 31.8. Samozřejmě, že tank karta Easy vám pak bude pokračovat dál, dokud nevyčerpáte veškerý limit, který si můžete vyhrát. Stačí, když mi správně odpovíte na všech 10 otázek. Je to celkem jednoduchý, protože odpověď je vždycky pouze ano nebo ne. To je celý. Takhle při pátku toho po vás ani víc chyt nemůžu. Dost možná. Tak a teď přichází ta chvíle. Teď je ten signál. Vemte telefon, vytočte 800 937 937. Kdo se mi dovolá jako třetí do studia Hitrádia, tak ten se mnou jde hrát. Dáme jeden hit a jdeme na to.

0: Na Hit Rádiu Pink ve čtvrt na tři odpoledne a to je chvíle, kdy jdeme hrát dokonalou desítku Hit Rádia.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži.
0: Na telefonu mám paní Martu, dobrý den.
2: Dobrý den, přeji.
0: Jak se máte dneska?
2: Ale v pohodě.
0: To rád slyším. Slovo v pohodě, to je zásadní, tenhle pocit, protože máme před sebou naši dokonalou desítku, ve které můžete vyhrát až 10 000 korun. Mám pro vás připraveno 10 otázek. Ty odpovědi jsou vždy čísla 1 až 10. Já jsem si chvilkou říkal, že odpověď je ano nebo ne, což je hloupost. Mm-hmm. Já jsem si tady jenom připravoval tady ty zvuky. Takhle to bude znít, když odpovíte správně. To je ano a tohle je ne. Jo. Uh-huh, uh-huh. Tak, a já vás nebudu déle trápit. Jenom mi řekněte, jste řidička? Jezdíte pravidelně?
2: Ano, jsem řidička.
0: Tak a co říkáte na ty ostatní blbce, co jezdí s váma za volantem? Co potkáváte na silnicích? To je co?
2: No, jakdy. Jako já jezdím opatrně, tak někdy kroutí člověk hlavou.
0: Chápu, pomalu a při kraji. Tak jo, tak paní Marto, tak jdeme na to. Mám tady první otázku. Kolik hráčů jednoho basketbalového týmu je současně na hřišti při hře?
2: Šest?
0: Mm-mm, je to pět. Kolik členů měla původní skupina ABBA?
2: Čtyři.
0: Výborně. Kolik mušketýrů je v názvu slavného románu Alexandra Dima?
2: Tři.
0: Výborně. Kolik dní má jeden týden, než zase přijde pondělí a zničí nám náladu?
2: Sedm.
0: Výborně. Kolik strun má běžná kytara?
2: Skra pět nebo šest? Šest bych řekla.
0: Šest byste řekla, jo? Mm-hmm. Tak to je správně. Nádhera. Kolik pólů má země koule?
2: Dva.
0: Výborně. Kolik bitů má jeden byte?
2: Jeden byte? Kolik má bitů? Mm-hmm. Jeden.
0: Osm. A,
2: osm!
0: Je to tak. To už jsou dvě špatně, nevadí. Kolik prstenů měl podle Tolkienova verše vládnout všem ostatním?
2: Ještě jednou, prosím.
0: Kolik prstenů mělo podle Tolkienova verše vládnout všem ostatním?
2: Jeden.
0: Ano, jeden prsten vládne všem, hezky. Kolik let trvá jedno desetiletí?
2: Deset.
0: Výborně. A poslední, kolik je 27 děleno třemi?
2: A devět.
0: Ano, je to tak, já vám gratuluju a to znamená, že máte dohromady, jestli dobře teď počítám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tisíc.
2: No super, no to je krásná zpráva v pátek.
0: 8 tisíc korun, kolik normálně tak jako utratíte za benzín za měsíc? Cca.
2: No, tak dvojku.
0: Tak dvojku, no, tak to je, čtyři měsíce, to je skoro půl roku.
2: Super.
0: To je skoro půl roku, jezdíte díky nám gratis. No tak jo, tak já vám gratuluju, přeju co nejvíc šťastných kilometrů.
2: Děkuji.
0: A ještě jednou 8 tisíc je vaši. Od
2: Orlen. Ježiš, já to musím nějak strávit úplně.
0: Tak
2: já
0: jo.
2: Jsem tak překvapena, tak já strašně moc děkuju Hit Rádiu Orion.
0: Vůbec jo, není zač. Vůbec není zač.
2: Přeji vám tam všechno nejlepší ve vysílání.
0: Vy jste zlatá. Děkuju. Krásně.
2: A krásný víkend.
0: Vám taky.
2: Ať se vám daří.
0: A no a je to jasný. 8 tisíc je vaši. Ještě jednou gratuluju.
2: No děkuju moc krát. Mějte se krásně.
0: Naschledanou. A já přidám ještě jeden zásadní detail a to je, že dokonalá desítka tady na vás bude čekat ještě příští týden v pátek. Takže ještě pořád budete mít šanci získat si až 10 tisíc korun na tank kartu Easy od Orlenu.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Za pět minut bude půl třetí, posloucháte Hit Radio. Pokud máte nějaké jako problémy, který máte pocit, že nikdo nedokáže vyřešit, že si musíte vyřešit sami, tak je tady pro vás malá inspirace, protože jeden pán v Košicích, tak to udělal vlastně úplně stejně. Měl stále problém s tím, že nemůže zaparkovat u sebe na sídlišti, jo? Předpokládám, že tohle znáte taky, prostě jakmile přijedete v určitou hodinu, tak bez šance, abyste tam někde zaparkovali. Každý byt má najednou tři auta, že jo, takže náročný. Takže tenhle pán, tak když už měl nervy v kýblu, jak se říká, tak vzal bílou barvu a přímo před svým domem si na silnici sám velmi precizně namaloval vlastní vyhrazené parkovací místo. Město teď jako zuří, že jo, hrozí pokutou a řeší, jak ty čáry odstranit. Zatímco sousedé, tak ty se baví, někteří ho začali dokonce už i napodobovat. No a je to také dobrý, no. To je moc hezký. Není to úplně legální, ale jak říkám, je to taková malá inspirace. Tak jestli se vám třeba v pondělí nechce do práce a už nemáte žádnou dovolenou, proč byste si vlastně tu zprávu od toho lékaře nemohli napsat sami? Ne. Ale nechci vás k tomu úplně nabádat. Alex Warren nebo Morandi, Save Me, další hity tady u nás na Hit Radio, jenom pro vás, už za chvíli.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
3: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Festival Hrady CZ na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MiG-21, Mirai, Tomáš Klus a další. Festival Hrady CZ na Bezdězu.
9: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
10: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
11: Centrum Babylon.
12: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
13: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
14: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
15: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pandoláhví, prodej i plnění. Gepi Gas, Liberec, Pavlovice.
16: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
17: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
18: Tak to bude drahota.
17: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
18: Za auto roku? Jako fakt?
17: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
19: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
20: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Max Warren s hitem Ordinary, je 14 hodin 37 minut. Pomalu Alice se blíží i má směna ke konci, od 15 hodin už se na vás těší naše odpolední show. A protože já mám od pondělí na 2 týdny dovolenou, tak vlastně jako srdcovky tady budou mít s váma moji kolegové. A dneska a včera tak se v srdcovkách, velmi často v srdcovkách na přání, objevovala kapela, kterou já jsem si říkal, tyjo, ale to bych ještě chtěl slyšet a ještě moc bych to chtěl zahrát, než na tu dovolenou odejdu. Protože mám ještě chviličku čas, tak si dáme hit od legendární skupiny Aerosmith a je to taková jako srdcovka, nebo možná předsrdcovka na přání. Takže pokud i vy jste si o ní psali v průběhu tohoto týdne do srdcovek ve 12 hodin, který tady vždycky pro vás budou od pondělí do pátku, ať tady bude kdokoliv, tak to máte tady ode mě jako takový jako malej dárek. Strašně rád, že to ještě stíháme. Aerosmith na Hit Rádiu právě teď. I could stay away.

0: Leony na Hit Radio, chviličku před 3:15. Odpolední show se na vás chystá od 15 hodin, do té doby ještě třeba Mirai. Dávám s Bohem městu ve známém gestu. Ideální hit, takhle na páteční odpoledne. Navíc pokud se dokážete utrhnout z práce dřív a pojedete domů. A pokud třeba pojedete už někam i na dovču, tak tohle je jenom pro vás. K tomu ještě nebude chybět ani B.O.B., Hayley Williams a další hity. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit za 2 týdny po zasloužené krátké 2 týdenní dovolené. Užijte si to, přežijte zbytek dnešního dne v práci, užijte si zbytek prázdnin, přežijte 1. týden školy. No a těšte se na srdcovky, které pro vás budu mít opět od 2. zářijového týdne. Tak se smějte, zítra je.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Nakupujte za akční ceny v Globusu Liberec. Dopřejte si od středy 19. do úterý 25. srpna čerstvá vejce. 30 kusů s kartou Můj Globus jen za 69,90. Nebo jahody 500 gramů s kartou Můj Globus jen za 64,90. Globus, tady se svět točí kolem vás.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
10: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
11: Asi bouchla hadice.
10: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
11: Co?
10: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
11: Chlapi, jedem do Hostru!
12: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
13: Pak hrnky,
12: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
13: Škola volá!
14: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
15: Na boku? Nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
17: Nákupy v online shop CZ.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
17: www.onlineshop.cz.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
13: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Krásné páteční odpoledne. Krátce před 15. hodinou vás od mikrofonu zdraví Denis Kajalibaj. Řidiči opatrně na trase Nový Bor Liberec před Bílým kostelem nad Nisou se srazila dvě osobní auta. Na místě už je policie a projíždí se jedním pruhem. Opatrně taky na Jablonecku před Příchovicemi směrem Stanvaldu jsou popadané stromy a silnice je proto dočasně uzavřená. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On Air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
13: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dražší paliva přivádí stále víc Čechů k elektromobilitě. Prodeje čistě elektrických vozů i hybridů rostou. Na celkových prodejích se už podílí téměř 7%. V celé Evropské unii je to ale už přes 20% a třeba v Norsku téměř 98%. V Česku prodeje zaostávají. Výběr školního batohu není radno podceňovat. Spotřebitelská organizace D-Test prověřila 16 modelů určených pro žáky prvního stupně. Co by měl kvalitní školní batoh splňovat, vysvětluje mluvčí společnosti Lucie Korbeliusová.
14: Správný školní batoh nebo aktovka by měl dítěti především dobře sedět a být pohodlný. Měl by mít široké, polstrované a snadno nastavitelné popruhy, ideálně také hrudní pás, který umožní přizpůsobit batoh postavě dítěte. Důležitá je rovněž dobrá viditelnost, odolnost proti dešti, pevné držadlo a kvalitní zapínání.
13: Proto je při výběru velmi důležité batoh vyzkoušet přímo na dítěti. V Německu loni přibylo registrovaných prostitutek a prostitutů. Ke konci roku jich bylo 32 500. Je to stále méně než před pandemií COVID-19. Kolik lidí si poskytováním sexuálních služeb vydělává v Německu nelegálně, ale není jasné. Odhady mluví až o stovkách tisíc. No a technickou časovkou v Monaku odstartuje v sobotu cyklistická Vuelta s hlavním favoritem na celkové vítězství Tadejem Pogačarem. 81. ročníku španělské Grand Tour se zúčastní jediný Čech Jan Hirt. Sedmým startem překoná rekord mezi tuzemskými jezdci.
0: Tolik David Račák a krátké zprávy. Davide, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Aktuální teploty se drží mezi 22 a 25 stupni. Semily nám ukazují bouřku a 25 stupňů nad bodem mrazu, podobně na tom s 23 Liberec. Chladno, ale bez bouřek by mělo zůstávat i na Frýdlantsku a Českolipsku. Pokud se plánujete během odpoledne vydat někam na výlet, rozhodně doporučujeme se vhodně obléknout.
11: Hit Radio Kontakt.
0: 3 hodiny, 3 minuty k tomu a Denis Kajalibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Tady je ten nejlepší přehled hitů.

Rehab in a Sesh, tato trojice a hit Rock My Body. Krátce po 15. hodině Hit Radio Kontakt na pátek 21. srpna. Ano, normálně tady čekáte Denču a Jirku, ale oba dva dneska museli vyrazit jinam a to znamená, že odpoledne si užijeme společně tady my. A to samozřejmě nejenom s těmi nejlepšími hity, ale taky se spoustou pozitivních informací, protože krásné počasí se má zase vrátit sem na sever Čech. Ano, z 19, 20, 22 stupňů a bouřek by se nám mělo vyčasit a meteorologové předpovídají, že v následujícím týdnu bychom měli mít slunečno a ideální počasí na výlety, protože už sice nebudou čtyřicítky, ale nemělo by ani pršet. No a to nám zavdává na jednu jasnou otázku a to je, kam vyrazit v našem regionu. A teď my samozřejmě známe ty klasické místa, jakože můžeme jít na Ještěd, na Javorník, vyrazit na některý z našich oblíbených rozhleden a podobně, ale určitě najdete i třeba nějaký míň obvyklý skrytý místečko, nějaký, který je vašemu srdci úplně nejbližší. Dejte nám vědět na WhatsApp 606 825 404, kam vy vyrazíte ještě do zbytku prázdnin, kde si chcete užít ještě ten týden volna, než zase začne celý ten šum a budeme chystat děti do školy, vy budete se muset vrátit naplno do práce a bude to zase o něco náročnější. Dejte nám vědět, od toho je tady náš WhatsApp a já už přihodím i další hity, protože naše odpoledne by nebylo kompletní, kdyby nedorazil i hit Left Outside Alone.

0: Benson Boone, zpěvák, kterého Katy Perry označila za next big hit a měla naprostou pravdu. Beautiful Things, 15 hodin a 17 minut, Hit Radio Kontakt, no prostě víkend nám už začíná naplno. A počasí by se mělo zase začít o něco víc zlepšovat. Možná už ne tolik na to, aby jsme leželi celý den u bazénu pod slunečníkem, ale rozhodně na to, aby jsme vyrazili na nějaký pěkný výlet. A tak jste nám na náš WhatsApp 606-825-404 dávali vědět, kam byste v našem regionu vyrazili, na nějaký to vaše místečko. Něco malýho, něco, kde prostě to máte rádi, nemusí to být žádný velký místo. Sára napsala, že nejradši jezdí za rodičema do České Lípy, kde si sedne na náměstí s knížkou. Jo, tak to si myslím, že může být krásně strávený čas. Monika, ta zase nejradši v našem regionu jezdí na Grabstein, což úplně chápu, protože je to jedno z mých velmi oblíbených míst. A Gabčata napsala, že je dobře úplně všude, kde může být s celou rodinou. No tak já vím, že my máme ty nejlepší posluchače, když od vás můžeme dostávat takový krásný odpovědi. Přidáme za chvíli i spoustu skvělých hitů. Chystá se třeba Nicky Jam, Enrique Iglesias a jejich duel El Perdón. Tak pojďte společně s námi i dál užívat pátek odpoledne.
1: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
5: Tak to musíme do Spoltexu.
4: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
5: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
4: Tak už pojeď.
5: Spoltex.cz.
6: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Jablonné v Podještědí a tradiční akce Loučení s létem. Sobota 22. srpna na koupališti od 2 odpoledne. Vltavín, Honza Popleta, Sváťovo divadlo, Eva Farna Revival, Roxette Revival a Light and Fire Show. Občerstvení a spousta dobrot. Užijou si děti i dospělí. Přijeďte v sobotu 22. srpna do Jablonného.
12: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
14: Tisku levně CZ.
15: Náplně hned.
16: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

První česká zpěvačka v Edenu, Eva Farná a její hit Neříkej, co má se stát. Je neskutečný, když si vezmeme, že Evě je přes 30 let a poprvé vystoupila na scéně už ve 13 letech. Naprosto neskutečný, co všechno dokáže tato úžasná zpěvačka s Třincem. Eva Farná a její Neříkej, co má se stát. I to byl bod našeho programu Hit Rádia Kontakt. No a spolu se teď přesuneme ještě na chvíli zpátky. Protože v roce 1993 se narodila Eva Farná, ale vznikl taky hit, který si dáme právě teď od německé skupiny Culture Beat. Právě z roku 1993 z éry Eurodance přichází megahit Mr. Vain, pecka, kterou určitě dobře pamatujete, protože se taky stala jednou z nejpopulárnějších i tady u nás, ale hlavně celkově všude po Evropě. Celosvětově se prodalo přes 10 milionů kopií. A teď je tenhle hit tady připravený jen a jen pro vás. Na pátek odpoledne samozřejmě to nejlepší. Culture Beat, Mr. Vain, přesun do roku 93 a tenhle skvělý čas strávený tady společně. Tak to pojďte rozjet pořádně naplno, protože víkend už startuje.

0: Do zoologické zahrady jsme vyrazili se Shakirou a jejím hitem Zoo, 15 hodin a 37 minut. Jenom to nejlepší z hitů na Hit Rádiu Kontakt a teď se spolu podíváme, ano, na všechny ty rodičovské chvilky. Znáte to, když jste třeba byli mladší, rodiče vám říkali, tady to smrdí jak v opičárně, nepij tolik, budeš mít břiše akorát rybník, a neustále vás ponoukali svými průpovídkami. No a teď, když už třeba máte vlastní děti, tak si říkáte, sakra, vždyť já dělám úplně to samý. Máte nějaký takovýhle hlášky, povídačky, průpovídky, prostě situace, kde si říkáte, ježiši, tak tohle kdybych já sama slyšela nebo slyšel před pár lety, to bych tak akorát protáčel oči. Nějakou situaci, kterou vy jste si řekli jako děti, že rozhodně nebudete jednou používat a teď jako dospělí to děláte i se svými dětmi. WhatsApp je 606-825-404. Za chvíli na to společně mrknem a samozřejmě přidám i další hity. Čeká nás třeba Kamrát a jeho hit Be Mine, tak zůstaňte i nadále s Hit Rádiem Kontakt na příchod víkendu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: No zase praská stoupačka. Pořád nějaký starosti. Jenomže kde najít správce domů se zkušenostmi, který se postará o všechno?
5: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
6: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
7: Service Plus.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
12: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
13: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
14: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
15: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
16: Pak hrnky,
15: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
16: Škola volá!
17: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
18: Kontakt.
19: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Pitbull, Christina Aguilera a hit Feel This Moment. Pojďte s námi další momenty skvělých hitů v éteru Hit Rádia Kontakt. 12 minut před čtvrtou odpoledne. Víkend už se nám nezadržitelným tempem blíží a to je dobře, protože my si ho budeme společně užívat on air, online i v aplikaci Radia.cz. Bavili jsme se tady společně o tom, jakými rodiči třeba jste nechtěli být a nakonec jste skončili. Spíš teda o té myšlence toho, že jsou nějaký průpovídky, a dokonce i řečičky, keci, který třeba jste slýchali od svých rodičů a teď je používáte na svoje děti. Vy jste nám sem nějaký z nich napsali a je pravda, že i já jsem je od svojí mamky mnohokrát slyšel. Třeba uklid si, než přijde návštěva. Jakoby snad měli chodit do mého pokoje. Copak nebudou nakonec jenom v obýváku? Jo, tohle nám napsala Valerie a říkala, že jí to hrozně štvalo, když byla mladší, že vlastně jí mamka to chtěla a teď to dělá svým dětem úplně stejně. A myslím, že to jednou svým dětem budu dělat taky úplně stejně. Pak je tady klasická scénka Můj dům, moje pravidla. To funguje vždycky. Můj dům, moje pravidla. A pak úplně nejlegendárnější hláška, dokud ti nebylo 15, dokud ti nebylo 18, dokud si moje dítě, dokud ti nebylo 21, dokud ti nebylo 50, vždycky se najde nějaký ten důvod, proč ještě něco nemůžete dělat. Protože zatímco ano, každý někdy vyrostem, pro naše rodiče prostě vždycky zůstaneme těmi malými dětmi. A já si myslím, že pak jako rodičem tohle děláme úplně na stejno těm našim ratolestem. Teď už vám posílám další hity. Tady je Lady Gaga a její Paparazzi.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 16 hodin, David Dračák připravil krátké zprávy a podíváme se taky společně za volant, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, řidiči opatrně na Liberecku v Chrastavě v Liberecké ulici. Bourala tady dvě osobní auta, projedete s omezením. A opatrně taky na Českolipsku v Horní Polici v ulici Máchy, probíhají tady stavební práce, provoz je proto dočasně omezen. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
5: A s jednorožci i dinosaury!
4: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
11: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministerstvo financí začne v pondělí přijímat objednávky na druhou emisi dluhopisů republiky určených pro občany. Upisovací období potrvá do 4. října. Ministerstvo v něm nabízí pouze tříměsíční obligace s úrokovou sazbou 3,75% ročně. Pohyb má ve školní výuce stále větší prostor. Na Mělníku bude od září pokračovat program Trenéři ve škole, který vstoupí do třetí sezóny. Pokračuje mluvčí radnice Jan Nováček.
12: Do projektu je zapojeno už od prvního ročníku 5 základních škol. Pod vedením profesionálních trenérů bude mít letos možnost vyzkoušet si až 7 sportů celkem 770 dětí ve věku od 6 do 10 let.
11: Výuka bude probíhat v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Pohonné hmoty na Slovensku minulý týden mírně zlevnily, opět klesly ceny benzínu Natural 95, které se dostaly pod hranici 1,70 eura za litr. Ceny nafty se snížily poprvé od června, oznámil to dnes slovenský statistický úřad. Paliva jsou v zemi nadále dražší než před rokem. No a polská tenistka Iga Świątecová díky odstoupení Jeleny Rybakinové postoupila do semifinále turnaje v Cincinnati. Reprezentantka Kazachstánu čtvrtfinále skrečovala kvůli zranění kotníku. O finále čtyřhry si zahraje český deblový pár Linda Nosková a Marie Bousková.
0: Tolik David Račák a krátké zprávy. Davide, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. 22 až 25 stupňů nad bodem mrazu, bouřky a deštivo. Tak to vypadá s počasím na severu Čech. Sobota ráno nám přinese místy zataženou oblohu 11 až 14 stupňů. Nejchladněji bude kolem Semil a Friedlandu. Naopak nejtepleji bude kolem České Lípy a Varnsdorfu. Pokud plánujete během víkendu vyrazit na výlet, doporučujeme mít sebou po ruce deštník nebo pláštěnku.
2: Hit Radio Kontakt.
0: 16 hodin a 3 minuty. Denis Kélibaj vás opět zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt a společně se podíváme teď na dopravní uzavírky v našem regionu, velkou krádež loga v McDonaldu a samozřejmě taky na spoustu věcí, které se dějí tady okolo nás. Teď už Damiano David a jeho Born with a Broken Heart. Víkend je tady, tak to musíme náležitě oslavit.

Eva Maxi, Sweet Bad Psycho, 10 minut po 16. hodině, Hit Radio Kontakt a příchod víkendu. A s příchodem víkendu nás taky čekají další práce na rekonstrukci mostu na průtahu Libercem u Globusu. Tohle místo všichni z regionu moc dobře známe. Jeden kruháč, druhý kruháč, třetí kruháč, hnedkon tři za sebou. Dobře, tak teď jeden je víc takový propojený s tím druhým. Nicméně známej Sněhulá, kousek pod Globusem, je dost známý místo. Proč? Protože je to taky místo, kudy denně projedou tisíce aut. No ale tenhle víkend žádný projíždění tisíce aut rozhodně nebude. Dneska a zítra v noci od 6 večer, to znamená už ani ne za necelý 2 hodiny, až do 8 hodin do rána bude uzavřena tato celá velká křižovatka. Ano, ředitelství silnic a dálnic o víkendu opět zavře křižovatku Sněhulák. Takže řidiči, v noci tady neprojedeme. Já si myslím, že to zase bude docela drsný, protože i přesto, že to je víkendová noc, tak vždycky to tu dopravu nějakým způsobem omezí. Myslete na to, pokud se plánujete vydat touto cestou třeba někam směrem na další dovolenou. Teď už další hity čekají v pořadí. Jelen, Touha a Pláč a taky Global DJs a What a Feeling. Flash dance.

0: Jelení si teptouhá pláč, 2 minuty po čtvrt, Hit Radio Kontakt s vámi na pátek odpoledne. Jako takhle, určitě se vás asi nemusím ani ptát, jestli znáte fast food mekáč. Všichni známe McDonald's, všichni víme, že je to optimální místo, kde se stavit, když se třeba vracíte z nějaký cesty a potřebujete se jenom rychle najíst. No a mekáč najdete typicky podle toho klasického M-kovýho žlutýho loga, složeného ze dvou oblouků. No ale v jednom mekáči se stalo, že tuhle možnost už jste najednou neměli. Proč? Nějaký borci se rozhodli, že ukradnou neonovej nápis a to logo. Dokonce McDonald's Česká republika si kvůli tomu sundali tohleto logo ze svého Instagramu. Začali na to odpovídat různý korporátní instagramový účty, protože ty kluci se natočili a potom to samozřejmě dali na sociální sítě. Myslím si, že nejlepší měl Burger King, který tam napsal, my jsme to fakt neudělali. A nebo Mekáč, který na to přímo sám reagoval a napsal, nechcete se zastavit jenom tak na pokec a takovýho děsivě vypadajícího smajlíka. No, borci, tohle asi není úplně dobrý nápad. Občas, když někdo opilej, tak krade značky, taky to není dobrý nápad a loga fast foodu rozhodně radši nechte tam, kde mají být. Za chvíli přidáme další hity, zůstaňte s námi v éteru Hit Radio Kontakt, protože chystají se pecky jako třeba Heroes We Could Be nebo Temper City a jejich Self Aware.
1: Říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
3: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar. Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Usnula?
8: Asi jo.
7: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz.
14: Starnet Internet. Jablonné v Podještědí a tradiční akce Loučení s létem. Sobota 22. srpna na Koupališti od 2 odpoledne. Vltavín, Honza Popleta, Sváťovo divadlo, Eva Farna Revival, Roxette Revival a Light and Fire Show. Občerstvení a spousta dobrot. Užijou si děti i dospělí. Přijeďte v sobotu 22. srpna do Jablonného.
15: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
16: Ano, na webu lksobě.cz.
15: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
16: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
15: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

hodové odpoledne, tady Hit Radio Kontakt, Denis Kalibaj vás zdraví od mikrofonu. Na pátek s příchodem víkendu jsme pro vás samozřejmě i nadále připravili ten nejlepší playlist. A před náma je hit, který rozhodně zná každý dobrý fanoušek sportu. Jestli jste někdy vyrazili na hokej nebo na fotbal, tak určitě moc dobře víte, jaká je to atmoška, když celý stadion se rozdupe a roztleská. S tímhle jedinečným hitem, který teď přichází za námi do éteru. Five, Queen a jejich We Will Rock You. V originální verzi nejsou použitý žádný hudební nástroje pro tvorbu bas, takže žádný bubny, nic podobného. Všechno je vytvořený čistě dupáním a tleskáním. Takže si pojďte s námi podupat a zatleskat, protože před námi je další skvělý čas, další skvělá dávka těch nejlepších hitů. To je prostě Hit Radio Kontakt a Sever Čech bude dál žít tou nejlepší energií.

0: Tohle je David Guetta, Teddy Swim, Stones and Ice, hitem Gone, Gone, Gone, krátce po půl, Hit Radio Kontakt. A jenom ty nejlepší hity a tak informace z našeho regionu 24/7. Ano, právě tak často můžeme nakupovat v nové samoobslužné prodejně. Víc zjišťovala naše Denisa Mečířová.
1: Liberecký kraj otevřel vzorovou prodejnu 24/7, která v sobě spojuje prezentaci lokálního řemesla a plně automatizovanou prodejnu s nepřetržitým provozem. Samoobslužná prodejna se nachází v budově D u krajského úřadu Libereckého kraje a je společným projektem s agenturou regionální rozvoje. Více nám poví hejtman Martin Půta. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Pane hejtmane, vzorová prodejna už několik dní funguje. Jaké jsou vaše první dojmy a co od tohoto projektu očekáváte?
2: Tak já mám radost, že jsme prodejnu úspěšně spustili a že si ji už mohou prohlédnout a vyzkoušet nejenom podnikatelé, starostové, ale taky veřejnost. Nejde jenom o samotnou prodejnu a prezentaci projektu Liberecký kraj sobě a regionálních výrobců všeho možného od potravin až třeba po sklo a šperky, ale taky ukázka toho, jak mohou moderní technologie pomoci zachovat úplně základní služby v malých obcích.
1: Čím je prodejna výjimečná oproti běžným samoobsluhám? Co všechno si tady můžeme koupit?
2: Tak automatizovaná prodejna je výjimečná především tím, že v většině otevírací doby je úplně bez obsluhy. Je to moderní řešení, které umožňuje zákazníkovi vejít do prodejny, nakoupit vlastně bez obsluhy, jenom s použitím vlastní identifikace, a my toho chceme využít k propagaci regionálních prodejců, výrobců, které podporujeme v projektu Liberecký kraj sobě. Všechny ty věci, které tam lidé mohou koupit, mohou je tam vidět, tak jsou vyráběny u nás v kraji díky šikovným místním lidem, řemeslníkům anebo třeba výrobcům potravin.
1: Může se podobný koncept podle vás objevit i v dalších obcích Libereckého kraje?
2: Chci říct, že naše prodejna v budově D u krajského úřadu není první v Libereckém kraji. Dlouhodobě několik posledních let už funguje v Pěnčíně na Jablonecku. Je to ale prostor, jak ukázat dalším obcím nebo dalším provozovatelům technické řešení, které umožní udržet třeba prodej potravin a dalších potřebných věcí i v menších obcích Libereckého kraje.
1: Tolik hejtman Martin Půta o nové vzorové prodejně 24/7. Díky za rozhovor a nashledanou.
2: Děkuji za rozhovor a přeji krásný den.
3: Tohle je ten L-Rock, co dostal Autoroku.
4: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
3: Tak to bude drahota.
4: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
3: Za Autoroku? Jako fakt?
4: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Autonord.
5: Škoda L-Rock. Autoroku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
6: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
7: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
8: Ahoj holky, taky jdete na casting?
9: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
8: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
10: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
11: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
12: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
13: autonašrot.cz.
14: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
13: Volejte 776 823 833.
14: autonašrot.cz.
13: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
14: A zdarma odvezeme.
13: Volejte 776 823 833.
15: Skonto na byte.
16: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
18: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
19: Co třeba na delfíny?
18: Do zoo?
19: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
18: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
19: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
20: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
21: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
22: Hit Rádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio. Hitrádio Kontakt.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Víkend už je v plném proudu, ty jsi jako já, další hit, který nám akorát teď doznívá v éteru. No a my jsme se společně vydali za 24/7 otevřenou novou moderní prodejnou v našem kraji a teď se podíváme na další krásné rekonstruované místo. Protože tady na severu Čech se čím dál tím víc něco zlepšuje. Všimli jste si, jasně, nadáváme na uzavírky, problémy, potíže, ale na druhou stranu, kolik věcí se za poslední dekádu změnilo. Třeba jedno místo, které se znatelně proměnilo v posledních letech, revitalizovalo a teď vypadá mnohem líp, je Liberecká náplavka u krajského úřadu. Já jsem tam byl teď nedávno, když ještě byly ty vedra a bylo to naprosto boží. Můžete sejít až úplně k vodě, je tam stánek s občerstvením. Prostě takový ideální místo, kde si vlastně spočit nohy a na chvíli posedět, přitom přímo v centru města. Pokud jste tam ještě nebyli, tak určitě doporučuji využít nějakého hezkého dne a jít si tam jen tak posedět, protože i třeba na nějaký to rande nebo jenom tak schůzku, krásný místo, nic to nestojí a ještě si můžete užít přímo centrum Liberce bez velkých starostí. A bez starostí si užijeme i další hity Disturbed, The Sound of Silence nebo třeba Ray Dalton a Blood Running. I to jsou další body našeho společného programu. Lilia.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 17 hodin. David Račák připravil další krátké zprávy a podíváme se taky za volant na aktuální dopravní komplikace u nás. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, řidiči opatrně na Děčínsku v úseku mezi Chřibskou a Rybništěm. Probíhá tady oprava povrchu vozovky a provoz je v místě řízen kyvadlově. Dávejte pozor taky na Semilsku ve Vysoké nad Jizerou v ulici doktora Karla Farského. I tady probíhají práce na silnici, zdržíte se nárazově. A připomeneme ještě situaci na Liberecku v Raspenavě ve Fučíkově ulici. I tady se zdržíte kvůli pracem na silnici. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaši dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
3: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
2: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
4: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsemosel.cz.
5: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
8: Výborné stáčené frizanté.
9: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fignerce nebo Jablonci u divadla.
8: Bílé a růžové frizanté. Z víno Hruška.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
12: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území. Nejlépe ho ale uvidí lidé na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Nedostatek vody trápí stále více míst. V Pardubickém kraji se proto poprvé sešla komise pro zvládání sucha a nedostatku vody. O čem konkrétně byla řeč ví radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil.
13: V rámci komise jsme vedli debatu především o tom, že je potřeba prověřit, v jakém stavu a v jakém počtu je infrastruktura pro nouzové zásobování pitnou vodou. Svoláme schůzku hlavních majitelů a provozovatelů vodárenské infrastruktury v rámci regionu.
12: Otázkou hospodaření s vodou v krajině se Pardubický kraj zabývá už od roku 2018. Čína začala do dopravního provozu nasazovat roboty, kteří mají policistům pomoci s rutinními úkoly. K hollywoodskému Robocopovi z filmu z roku 1987 mají zatím daleko. Nemají zbraň ani pravomoc zatýkat a místo mechanického kroku se pohybují na kolečkách. No a české volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy, které se po 29 letech vrátilo do Brna. Mimořádný náboj bude mít zápas pro řeckého kouče české lavičky Janise Atanasopulose. Řecké kořeny má i blokařka Ela Koulisiány. Utkání začne ve 20 hodin.
0: Tolik David Račák a krátké zprávy. Davide, díky za to. Pojďme se spolu podívat taky na severočeské počasí. A krátce po 17. hodině odpoledne měříme na našich teploměrech zhruba 22 stupňů. Liberec přinese během večera oblačno, místy může také pršet. Podobně na tom Česká Lípa s 24. Sobota ráno nám potom přinese teploty mezi 11 a 14 stupni. Přes den bude podobně. Oblačnost by se měla ale postupně začít protrhávat.
10: Hit Radio Kontakt.
0: 17 hodin, 3 minuty k tomu a před náma samozřejmě další hodina těch nejlepších hitů. Od mikrofonu vás zdraví Dennis Kalibaj a než se vydáme na Christmas Week, vydáme se taky za ikonickou zpěvačkou, která vystupovala mimo jiné na Super Bowl Halftime Show. Nemůže nám rozhodně chybět a její klipy, tak ty zná úplně každý. Jojo, teď už přichází slavná Katy Perry a její Last Friday Night. Tak si to pojďte užít pěkně naplno.

0: Bruce Springsteen nám provonil éter tímhle pohodovým hitem Streets of Philadelphia. Ladíte Hit Radio Kontakt a pátek už je tady. Pátek odpoledne, to znamená víkend dorazil a my si ho musíme užít. No a my se teď společně vydáme do Číny, kde roboti dokonce nahradili některé policisty. Ano, v Číně už hlídají dopravu, zatím teda nemůžou konkrétně zatýkat, ale na rušných křižovatkách už na provoz nedohlíže jenom lidi v uniformách. Policistům tam totiž s těma rutinníma úkolama často pomáhá třeba několik dvoumetrových samofunkčních robotů, který dokážou odhalit přestupky, upozornit na ně a nebo třeba si poradit i s parkováním a problémy okolo něj. Takhle, kdybyste si mohli vy vybrat nějakýho robota, který by vám pomáhal v každodenním životě, na co byste ho chtěli? Co za činnost by měl podle vás dělat takovýhle robotický pomocník do domácnosti, do kuchyně, prostě do čehokoliv? Pište nám na WhatsApp 606-825-404, za chvíli se na to podíváme. A teď už předávám slovo dál, tady je z český scény Pokáč a jeho Solitér.
1: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Největší festival Skla je tady, ladíte Hit Radio Kontakt, 17 hodin a 17 minut, od mikrofonu vás zdraví Denis Kalibaj a my se podíváme na Crystal Valley Week, který přichází sem k nám na sever Čech. Ano, vernisáž výstavy Sklo v přírodě, příroda ve skle, se uskuteční botanický zahradě a startuje dneska od 18 hodin. Můžete se přijít podívat do botanické zahrady, kde se představí na okouzlující a nevšední výstavbě 25 různých umělců a skláren z křišťálového údolí. Jako návštěvníci uvidíte stovku samostatných objektů a 7 větších instalací. Nebudou chybět ani díla sklářských legend, takže určitě doražte na zahájení Crystal Valley Week právě do liberecké botanické zahrady. Užijte si jedno z nejhezčích umění, který vzniká tady u nás na severu Čech. Tohle je akce, o kterou rozhodně nechcete přijít, bude to rozhodně krásná příležitost. No a třeba na cestu do té botanické zahrady si přibalte nás, Hit Radio Kontakt. Já za vámi pošlu už za chvíli i další hity, Michael Schulte, Rehab a jejich Waterfall, nebo Coldplay a We Pray. I tohle pro vás máme v našem playlistu. Tak za pár minut jsme zase u toho.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirá,
3: Rybičky, Hrady CZ. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
4: Migové,
3: Harley,
4: Single X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hit Rádia Kontakt.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Jablonné v Podještědí a tradiční akce Loučení s létem. Sobota 22. srpna na koupališti od 2 odpoledne. Vltavín, Honza Popleta, Sváťovo divadlo, Eva Farna Revival, Roxette Revival a Light and Fire Show. Občerstvení a spousta dobrot. Užijou si děti i dospělí. Přijeďte v sobotu 22. srpna do Jablonného.
11: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
12: Jo.
11: Jakej?
12: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
13: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
14: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
13: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
14: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
18: Mami, já mám řidičák!
19: Tak tohle už neopravíme.
4: Dojezdili jsme.
18: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
19: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Microsoft a Rehab s hitem Waterfall, pecka, kterou já osobně naprosto miluju. Pamatuju si, když jsem začal poprvé chodit cvičit, tak z nějakého důvodu tohle byl hit, který jsem si potřeboval uložit do telefonu. A vždycky jsem si ho prostě furt pouštěl dokola, zas a znovu. Máte taky nějaký takovejhle kousek, který vás dokáže vždycky namotivovat k tomu dělat něco specifického? Něco, co vám třeba připomene, jo, tohle jsem si vždycky pouštěl, když jsem, nevím, balil vánoční dárky, když jsem uklízel, když jsem dělal cokoliv dalšího. Napište nám na náš WhatsApp 606 825 404, s čím byste si třeba spojili i tenhle kousek, protože teď nám do vysílání přichází hit Behind Blue Eyes. Je krátce před půlou a my pro vás máme v éteru Hit Rádia Kontakt ten nejlepší playlist, protože víkend je za rohem a to si zaslouží ty nejlepší hity.

0: George Ezra v 17 hodin a 37 minut. Pátek vám dělá lepší Hit Radio Kontakt a my teď spolu zpátky razíme k tématu čínských policejních robotů. Jo, v Číně mají teďkon roboty, kteří dokážou rozpoznat přestupky a prohřešky, jako je parkování, jejich rychlá jízda v autě a podobně. A já jsem se vás ptal na našem WhatsAppu, kdybyste mohli mít vy doma robota na nějakou činnost, která vás nebaví, na co byste chtěli ho mít, co by měl ten robot podle vás dělat. A myslím si, že jedna odpověď, to dokážete odhadnout, je určitě nejčastější, objevovala se nám úplně nejvíc a to je úklid. Jasně, já to mám úplně stejně. Kdybych si měl vybrat robota, tak bych chtěl, aby dělal dvě věci. Uklízel a vařil. Kdybych vůbec neřešil peníze, tak rozhodně bych si najal někoho na to, aby uklízel a vařil. Protože jestli dvě věci fakt nedělám rád, tak je to uklízení a vaření. No ale naštěstí všechno jde líp, nejenom s Hitrádiem, ale taky s příchodem víkendu. A to znamená, že i ten úklid a vaření hold budeme muset nějakým způsobem zvládnout. Imagine Dragons, Whatever It Takes, nebo Eva Farná v duetu s Miraj a jejich hitem Vzpomeneš si. I to si dáme spolu za chvíli v éteru, i na to se můžete už za malý okamžik těšit.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
4: Jo.
3: Jakej?
4: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
5: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
6: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
5: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
6: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
7: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
9: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
10: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
11: Asi bouchla hadice.
10: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
11: Co?
10: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
11: Chlapi, jedem do Hostru!
12: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MiG-21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
13: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady @hlavatý.cz.
14: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
15: Centrum Babylon.
16: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
17: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
18: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
19: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
20: Skonto nabité.
21: Nyní
10: ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
18: Hitradio Kontakt.
20: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hitrádia Kontakt vás krátce před 18. hodinou zdraví Denis Kajalibaj. Tak tohle byl náš společný odpolední čas. Pokračovat v něm budeme i zítra od 13 do 18 hodin. Ano, tenhle týden se uslyšíme 6 dní v řadě za sebou. Podívali jsme se na počasí v našem regionu, na start Crystal Valley Week, kdy nám sem přijdou ty největší sklářský klenoty z celého regionu, a taky jsme mrkli na novou samoobslužnou prodej tady u nás na severu Čech. Zjistili jsme, že krást logo Mekáče se nevyplatí, a připravili jsme se společně na pořádnou víkendovou pohodu. Díky moc, že jste u toho byli společně se mnou, že jste si užili tenhle ten krásný čas. Pracovní týden se nám tímto chýlí do konce. A pokud je před vámi ten kýžený víkend, tak si ho hlavně naplňte tou nejlepší energií s těmi, se kterými je vám nejlíp. Než se zítra uslyšíme, mějte se hezky, buďte na sebe milí a zatím. Ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor, v Horní Polici v ulici Karla Hinka Máchy probíhají stavební práce. Provoz zde je omezený a pozor taky mezi Sviany a Svianským újezdem probíhají práce na vozovce. Aktuálně je provoz na místě řízen kyvadlově. Takže na to myslete, jezdíte hlavně bezpečně a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
3: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
4: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
10: Nakupujte za akční ceny v Globusu Liberec. Dopřejte si od středy 19. do úterý 25. srpna čerstvá vejce. 30 kusů s kartou Můj Globus jen za 69,90. Nebo jahody 500 gramů s kartou Můj Globus jen za 64,90. Globus, tady se svět točí kolem vás.
11: Hey, this is Ava Max. All the hits.
12: Výborné stáčené frizanté.
13: Další důvod, proč zajít do vinotéky Víno Hruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
12: Frizanté z Víno Hruška.
1: On air.
11: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Meteorologové varují před zvýšením hladin řek, kvůli silným bouřkám se mohou dnes večer a v noci výrazně zvednout hladiny na menších přítocích Dolní Vltavy v Praze a také na menších tocích na severu Čech. Může dojít k překročení prvního a ojediněle i druhého stupně povodňové aktivity. Kvůli zátěžové zkoušce mostu Šmejkalka se uzavře část D1. Poprvé bude dálnice mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady obousměrně neprůjezdná v noci na zítřek od 22 do 6 hodin. Zkouška bude pokračovat i další noc, uzavírka ze soboty na neděli potrvá od 8 večer do 8 ráno. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody by se měly od ledna zvýšit o 300. Zvednout se má solidární pevná část penze. Zásluhový díl, ve kterém se odrážejí odpracované roky, výše výdělků nebo počet dětí se zvyšovat nebude. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které zveřejnila vláda. Tenista Jannik Sinner se odhlásil z US Open. První muž světového žebříčku dnes uvedl, že stále nedoléčil zranění pravého kolena. Závěrečný Grand Slam sezony začne 30. srpna a na rozdíl od Sinnera na něm bude startovat jeho největší rival Carlos Alcaraz ze Španělska. Loňský šampion, který na kurtech kvůli zranění zápěstí chybí od poloviny dubna, svou účast potvrdil včera.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
14: Večer a v noci na většině území Česka přehánky nebo déšť, místy i bouřky, které mohou být silné až velmi silné. Zítra čekáme v severozápadní polovině republiky místy déšť nebo přehánky, jinde pouze ojediněle, zejména na severu Čech výjimečně i bouřky. Později odpoledne a k večeru mají srážky ustávat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26.
15: Krásný večer, 2:18 s vámi Kateřina Pechová a startuje Hit Radio Classic a to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A bude to velký. Za chvilku Boston a hodinu startujeme společně s Offspring.

One in a Million, Boston v éteru Hit Radio. Hezký večer, no a hezké ráno. Pokud jste plánovali zítra vyspávat, tak ne, prosím vás. Lékaři totiž vyjmenovali 5 důvodů, proč je super vstávat brzy ráno. Prý jste totiž potom celý den super výkonní, dobře naladění, aktivnější. Taky byste měli díky tomu inklinovat ke zdravému jídlu a absolutně byste neměli znát deprese. No když sečteme všechny tyhle aspekty, tak třeba takový pekaři, to jsou nejšťastnější lidi na světě, očividně. Jo, jestli nás poslouchá nějaký pekař, tak to potvrďte nebo vyvraťte. Každopádně ano, takže zítra ráno, brzo, jo, vstanete, tím pádem budete v naprosto fantastickém stavu, budete si zaběhat, dáte si extrémně zdravou snídaní.

0: Posloucháte Hitradio, Jožoráš za námi. Hezký večer, díky, že pátek trávíte s námi. Dáváme si samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A ano, v podstatě cestujeme časem pomocí hudby. Do uší už tak za chvilku třeba Morčiba, Enigma nebo Kamufláž. Nenechte si to ujít.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
3: Pyžamko s jednorožcema.
2: Máme.
3: Bundu a sovčelky s kočičkama.
2: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
3: Tepláčky, tyhle mám děravý.
2: Máme tyhle s dvojitými koleny.
3: A hlavně méně.
2: Neboj, máš ho už v batůšku.
3: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
2: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
4: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
5: Je, rád vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
4: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ. Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
6: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
7: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Festival Hrady CZ na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MiG21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady CZ na Bezdězu.
11: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady.hlavatý.cz.
12: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
13: Centrum Babylon.
14: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
15: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
16: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
17: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
18: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia.
19: Hitradio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Morčíba a Otherwise, jste zítra radio. Hezký večer všem a všechno nejlepší. Pokud někdo slavíte narozky, tak i vám. No a pozor, slavíte tím pádem narozeniny společně s nejstarší žijícím člověkem na světě. Žijící, jasně, to je logický. Každopádně je to žena. Ano, protože ženy se dožívají vyššího věku. Pánové, je mi to líto, ale je to většinou proto, že vy máte hrozně pitomý nápady a víte, jak to dopadá, jo? Což nemyslím zle, ale jo? Jo, víme, jak to je. Každopádně tahle paní, která se jmenuje Ethel Caterham, tak dneska je jí 117 let. To je neskutečný věk, neskutečný. Jako podle mě to vás musí ten život opravdu bavit, abyste tady byli takhle dlouho. Takže přejeme Ethel všechno nejlepší ke 117. narozeninám. Třeba se tam jednou dostaneme taky. Právě teď jsou tu ale Foo Fighters a Learn to Fly.

0: Dolce je prostě fantastický. Posloucháte Hit Radio. Blíží se 19. hodina, já se s vámi výjimečně loučím už teď. Užijte si krásný zbytek pátečního večera, ničím nerušený ty nejlepší songy z 80., 90. a taky milénia. Spolu se slyšíme v neděli, no a teď do celý, třeba tohle. Point Break, Stand Tough, taky Jana Kirchner, nebo East 17. Mějte se moc krásně, ahoj.
1: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax. Odolná, spolehlivá užitková auta s výkonným americkým motorem. Užitkové vozy Tenax. Silný a pracovitý parťák s nízkými provozními náklady. Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
2: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
5: Ano, na webu lksobě.cz.
4: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
5: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
4: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
6: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
7: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
8: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
9: Zas ten rok. Festival, který stojí za to prožít. Vašo Patejdl Original Band, Těla, Motor Band, Street 69, Rockset Tribute, Kabát Revival Varnsdorf a mnoho dalších. Městy Zásada 22. srpna. Lístky v předprodeji na zastenrok.cz. Těšíme se na vás.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Všetko je tu cudzie.

0: jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jablonné v Podještědí a tradiční akce Loučení s létem. Sobota 22. srpna na koupališti od 2 odpoledne. Vltavín, Honza Popleta, Sváťovo divadlo, Eva Farna Revival, Roxette Revival a Light and Fire Show. Občerstvení a spousta dobrot. Užijou si děti i dospělí. Přijeďte v sobotu 22. srpna do Jablonného. Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz. Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
3: Mikové,
2: Harley,
3: Single X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče za podpory Hitrádia Kontakt.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Pozemek bydl...

0: bydlení v Dlouhé Loučce na Olomoucku za 2 miliony 320 tisíc, rodinný dům v Osvětimanech na Uherskohradišťsku za 8 miliony 199 tisíc, rodinný dům v Opočně ve východních Čechách za 2 miliony 800 tisíc, byt 2 plus 1 v Karviné Novém Městě za 1 milion 915 tisíc a rodinný dům v Kardašově Řečici v jižních Čechách za 1 milion 800 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
3: Jo.
2: Jakej?
3: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
4: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
5: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
4: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
5: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
6: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
7: Asi bouchla hadice.
6: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
7: Co?
6: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
7: Chlapi, jedem do Hostru!
0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Knihovna Maitreya.
9: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
0: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
11: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
12: Serviceplus.cz.
13: Festival Hrady CZ na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG 21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady CZ na Bezdězu.
14: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady.hlavatý.cz.
15: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
16: Centrum Babylon.
17: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
18: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.

0: profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.

0: zvířat a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
1: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirář.
2: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad Bezděz u Mátáče.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě Bezděz u Mátáče za podpory Hitrádia Kontakt.
4: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

je Mike. Pije potichu, dává pozor. A co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlubuký hlas. Mikinu propotí a tím smelí sám. Vyletět může z kůže, protože ví,

0: co na to mají.
1: Tohle to má se tak, nebo onak, či naopak. Kolem uniká pára, na oko utekne týden. No a v letě mi utekla nutrie, rozmarná.
0: To je absurdní. V čekárně pakárny, kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída, široká Vinohradská.

0: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Knihovna Maitreya.
2: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
1: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.

Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz. Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé.

0: gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato Della Vita v Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz. Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
6: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovysalon.cz.
0: Autokoutek.
7: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.

0: Hrávej mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.

0: Ahoj holky, taky jdete na casting?
1: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
0: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
2: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz. Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
3: Ano, na webu lksobě.cz.
2: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
3: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
2: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
5: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
6: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
7: Autokoutek.
8: Na jediné adrese, nejvíce značkových autosalonů v regionu.
7: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
8: Výhodné financování.
7: Pro nové i ojeté vozy.
8: Ale jen u Autokoutek.
7: Dobrá adresa pro váš vůz.
8: www.autokoutek.cz.
7: Již 30 let.
9: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička.

0: www.bilabil.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
0: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
0: Autokoutek.
2: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.